Ricardo Bona con Gianni Wayne Sagbona.

0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
3: Jaromír Tůma
4: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: jste větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus, pohledy

Přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych

0: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
1: se Signál Rádiem.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Celé 3 minuty zbývají do 6 hodiny. Na Signál Rádio chystáme první dnešní zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let, třeba Pet Shop Boys, Tina Turner anebo Elton John.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na dálnici D1 je na 84. kilometru ve směru z Prahy na Brno v jednom pruhu odstavený nepojízdný kamion, ze kterého vytéká olej na vozovku, a v Praze na Štěrboholské spojce je v jednom jízdním pruhu spadlý dopravní kužel, tak ať do něj nevletíte. Jinak aktuálně větší komplikace hlášené nemáme. Přejeme šťastnou cestu.

0: Rádio zprávy.
1: Je 10. červnový den. Hezké ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Jsou tu první dnešní zprávy. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta navrhla schůzky zaměstnanců s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví kvůli plánovanému přesunu některých agend. Reaguje tak na stávkovou pohotovost odborářů, kteří nesouhlasí s přesunem témat lidských práv, duševního zdraví a závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Odboráři jednání vítají, termíny ale ještě projednají. Papež Lev XIV. Ve španělské Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě svaté rodiny Sagrada Familia. Dodejme, že věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci.
0: Co se děje v regionu?
2: Audit, který zadal magistrát po loňské rezignaci ředitele Miroslava Bobka, je v pražské zoologické zahradě hotový. Z jeho výsledku vyplývá, že zahrada se dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců, jejich nadměrným přetěžováním a také s finančním podhodnocením. Nová ředitelka Lenka Poliaková se proto obrátila na magistrát se žádostí o řešení této situace. Mimo jiné žádá o navýšení prostředků na platy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté už vědí, kdo bude pískat jejich první zápas na mistrovství světa. A ví to i náš sporták Petr Plintovič.
3: Úvodní zápas Čechů na šampionátu odpíská egyptský rozhodčí Amin Mohamed. Z Egypta budou i oba jeho asistenti. Čtvrtým sudím bude Kostaričan Calderón. Češi vstoupí do mistrovství světa v pátek ráno v mexické Guadalajáře, kde od 4 hodin našeho času vyzvou Jižní Koreu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, bylo 6 hodin a ze studia Signál Rádia už vás všechny zdraví Jirka Svoboda. Je středa, jsme tedy v polovině pracovního týdne, to zní docela optimisticky. A tak by ten začátek dne ještě podpoříme těmi nejlepšími hity osmdesátek, které vás dobře naladí, a přidáme i čerstvé aktuality a zajímavosti, abyste měli přehled o všem důležitém. Je čas udělat si ranní kafe a můžeme začít. Tak ještě jednou dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Do nového dne vstupujete se Signál rádiem a před námi je středa s datem 10. června, proto když se podíváme do kalendáře, najdeme tam jméno Gita. Není moc časté, má ho u nás něco přes 500 nositelek. Narozeniny by měl herec Vladimír Dlouhý anebo zpěvák Karel Zich a oslavencem je třeba herec a dabér Zdeněk Mahdal a 75. narozeniny slaví zpěvačka Marcela Holanová. Přejeme jen to nejlepší. V Česku si také dnes připomínáme vyhlazení obce Lidice, je světový den secese, na dnešek připadá i den bylinek a koření a je také den ledového čaje. Dneska je opět z čeho vybírat a já už tady vybírám další hudbu a za chvíli si dáme aktuální počasí.
1: Signál Rádio vám přeje

Dobré ráno vám všem, kdo nový den zahajujete ve společnosti Signa Rádia. Dnešní ráno je v Česku zatažené, na jihu a východě území se vyskytují srážky a na teploměrech máme většinou mezi 11 a 15 stupni. Například Ústí nad Labem a České Budějovice měří aktuálně 12 stupňů, Praha a Hradec Králové mají 13 a Zlín s Brnem začínají den na 15 stupních. Dnes bude převažovat zatažená obloha s občasným deštěm, na Moravě může být i trvalejší a maxima dnes dosáhnou na 14 až 19 stupňů, na horách bude pouze kolem 10. No a při trvalejším dešti může lokálně napršet až 25 mm vody, takže ani dnes si nezapomeňte deštník.

0: Na Signál Rádiu nám zpívali Eláni a před půl sedmou nás na letní notu naladí Tony Esposito. Ale teď tady mám ještě pár událostí, které by měl dnešek přinést.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová se dnes zúčastní slavnostního otevření zrekonstruovaného pavilonu transfuzní medicíny Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Papež Lev 14. dnes večer odslouží bohoslužbu v bazilice Sagrada Familia ve španělské Barceloně. Součástí slavnosti bude také inaugurace věže Ježíše Krista, tedy nejvyšší části chrámu, navrženého Antoniem Gaudím, od jehož smrti letos uplyne 100 let. Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu květnové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. Dnes se v centrálním parku metra Opatov v Praze uskuteční den s integrovaným záchranným systémem. Na jižním městě tak budou zblízka k vidění hasičská auta, policejní technika nebo sanitky. Z důvodu plánované údržby dnes budou dočasně mimo provoz televizní a rozhlasové vysílače Černá Hora na Trutnovsku a Javořice na Jihlavsku. Dnes začíná závod historických vozidel 1000 mil československých. Do cíle by měly posádky dorazit v sobotu. A v pražské oboře Hvězda se dnes poběží o světový běh Yellow Ribbon Run. Závod podporuje integraci lidí znevýhodněných nebo na okraji společnosti. Letos se koná už 11. ročník.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show.
1: Historical Air Show.
0: A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečné

0: Dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

Ranní vysílání Signál rádia nám zpříjemnil Michael Jackson, no a před 7 hodinou toho ještě stihneme hodně. Povíme si mimo jiné, o čem se píše na zpravodajských webech. Taky prozradím, kdo dnes přijde na rozhovor, a z hudby se těšte třeba na Phila Collinse nebo zpěvačku Sandru. Tak ať vám středa 10. června se Signál rádiem příjemně ubíhá.

0: Na Signál rádiu nám dospíval Phil Collins. Dnes to bude chtít deštníky a teplejší oblečení. Dnešní ráno je totiž v Česku zatažené, na jihu a východě území se vyskytují srážky a na teploměrech máme většinou mezi 11 a 15 stupni. Například Ústí nad Labem a České Budějovice měří aktuálně 12 stupňů, Praha a Hradec Králové mají 13 a Zlín s Brnem začínají den na 15 stupních. Dnes bude převažovat zatažená obloha s občasným deštěm, na Moravě může být i trvalejší a maxima dnes dosáhnou na 14 až 19 stupňů, na horách bude kolem 10. Při trvalejším dešti může lokálně napršet až 25 mm vody. Tak zvolte vhodné oblečení a výbavu, než vyrazíte ven, ale den si určitě užijte, třeba se Signál rádiem a teď taky zpěvačkou Sandrou.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dobré ráno, ladíte si na rádio. Už se tady chystají Bee Gees, ale já tu mám pro vás nachystaných několik témat, kterým se dnes věnují zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, ale žáci si budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Ministr školství Robert Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí. Zásoby ropy v největších světových ekonomikách se blíží nejnižším úrovním nejméně od roku 2003, protože hlavní spotřebitelské země čerpají zásoby rekordním tempem, aby nahradili výpadek ropy z Blízkého východu způsobený válkou s Íránem. Předpokládá se, že námořní provoz v Hormuzském průlivu se vrátí na úroveň před konfliktem nejdříve na začátku roku 2027. Fotbalové mistrovství světa přinese českým fanouškům netradiční časy sledování zápasů. Národní tým odehraje v základní skupině 3 utkání, z nichž 2 budou kvůli časovému posunu začínat až v časných ranních hodinách, zatímco jedno se uskuteční ve večerním čase. Na mimořádný program se proto připravují restaurace a sportovní bary, které plánují prodlouženou otevírací dobu a speciální snídaňové menu pro fotbalové nadšence. A čeští fotbaloví reprezentantici včera naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Během dneška se už svěřenci trenéra Miroslava Koupka letecky přesunou do dějiště utkání v Mexiku. Duel je na programu v pátek nad ránem středoevropského času.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia, kde vám už dnes nabídneme další zajímavý rozhovor a tentokrát se vám z něj možná trochu zamotá hlava. Bude se totiž mluvit o letecké akrobaci, třeba o tom, jaké je to být za letu hlavou dolů, jak probíhaly bláznivé závody Red Bull Air Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom honí pilotovi hlavou. Hostem kolegy Luboše Dvořáka bude akrobatický letec Martin Šonka, který bude mít své dechberoucí vystoupení také na historickém leteckém dnu v Mladé Boleslavi, a to už tuto sobotu 13. června. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu dnes po 10. hodině.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia na 3 minuty. Za 3 minuty bude 7 hodin. Do studia dorazila Lucka Sinková. Vítám tě, krásné ráno.
1: Já jsem přitančila, protože když tak krásně hrajeme, hezké ráno.
0: Je to fakt tančí jako víla tady. Po chodbách našeho rádia.
1: Trošku stěžklá víla teda.
0: Co říkáš na to, že se nám tak hezky zalilo?
1: Jo, já myslím, že to je fajn.
0: Já jsem z toho nadšený. Já mám samozřejmě na zahradě zasazených spousta kytek, tak jsem rád, že se to
1: všechno poroste.
0: Se to zalilo, ale já jsem se tady díval na nějaké meteorologické výhledy. Vypadá to, že do 10 dní bychom se mohli dočkat teplot nad 32 stupňů.
1: Já jsem koukala na aplikaci, ona teda občas ukazuje voloviny, jo, ale teď se asi trefila, když to říkáš i ty.
0: No, tak uvidíme, no, jestli to těm meteorologům vyjde. Každopádně jo. Buďme rádi, že teďko zapršelo, protože pak to zase rychle vyschne.
1: To je fakt, ale já mám v plánu v sobotu je trhat k našim třešně, protože toho mají opravdu hodně a ono mi to ukazuje pořád déšť, tak úplně se mi jako nechce v tom dešti. No.
0: Budeš je mít rovnou umyté.
1: I ty optimisto.
0: Co máš ve zprávách?
1: Ano, tak který zahraniční politik nebo politička má dnes na programu setkání s Petrem Pavlem a Milošem Vystrčilem? Probereme to a v Bratislavě se včera narodila siamská dvojčata.
0: A po zprávách zase další hity osmdesátek, třeba Belinda Carlisle, Supertramp anebo Kylie Minogue.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu na dálnici D6 na 75. kilometru ve směru na Karlovy Vary. K nehodě došlo taky na silnici 331 u Nymburka, místo je průjezdné s opatrností. A ještě Praha, silnice 241 Kamícká, tady vás drží nehoda, dodávky a osobáku. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: S hlavou v oblacích a většinou dolů, to je letecká akrobacie. Jak se létaly bláznivé závody Red Bull Air Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom pilotovi honí hlavou? To bude zpověď Martina Šonky, který bude mít své dechberoucí vystoupení na historickém leteckém dnu v Mladé Boleslavi v sobotu 13. června. Kolega Luboš Dvořák si s ním bude povídat ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční ráno přeje Lucie Sinková. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Dodejme, že Cichanouská Česko navštěvuje opakovaně. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bártan navrhla schůzky zaměstnanců s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví kvůli plánovanému přesunu některých agend. Reaguje tak na stávkovou pohotovost odborářů, kteří nesouhlasí s přesunem témat lidských práv, duševního zdraví a závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Odboráři jednání vítají, termíny ale ještě projednají. V Národním ústavu dětských chorob v Bratislavě přišla včera na svět siamská dvojčata. Jedná se o nesmírně vzácnou událost, protože takto srostlí novorozenci obvykle přežijí pouze v 15% případů. Dodejme, že narození srostlých dvojčat je velmi vzácné. V průměru připadá na jeden případ z 50 tisíců.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město plánuje úpravu stávající vyhlášky o používání pyrotechniky. Současné nařízení dovoluje odpalování pyrotechniky 31. prosince a 1. ledna. Nově je v plánu dobu omezit pouze na 9 hodin během silvestrovských oslav. Důvodem změny je tradičně velká zátěž pro zvířata a pro lidi. Nově mají jednotlivé městské části také možnost zakázat pyrotechniku úplně. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté už vědí, kdo bude pískat jejich první zápas na mistrovství světa. A ví to i náš sporták Petr Plintovič.
3: Úvodní zápas Čechů na šampionátu odpíská egyptský rozhodčí Amin Mohamed. Z Egypta budou i oba jeho asistenti. Čtvrtým sudím bude Kostaričan Calderón. Češi vstoupí do mistrovství světa v pátek ráno v mexické Guadalajáře, kde od 4 hodin našeho času vyzvou Jižní Koreu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, také se 7. hodinou pokračuje ranní vysílání Signál Rádia s datem 10. června. V kalendáři je dnes jméno Gita. Narozeniny by měl herec Vladimír Dlouhý nebo zpěvák Karel Zich a oslavencem je například herec a dabér Zdeněk Mahdal a 75. narozeniny slaví zpěvačka Marcela Holanová. Přejeme jen to nejlepší. Já už za chvíli roztočím kola našeho stroje času a připomeneme si tím několik dnešních výročí. Jedno se bude týkat i největšího Čecha. Jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, je 10. června, což byl v roce 1909 den, kdy první loď vyslala nově zavedený nouzový signál SOS. Už roztáčím kola našeho stroje času a vydáme se společně do minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 2005 král Karel IV. Stal největším Čechem. S tímto výsledkem v České televizi skončila anketa, v níž lidé hledali největší osobnosti naší historie. V roce 1943 bylo vynalezeno kuličkové pero, neboli propiska. Bylo vytvořeno na základě zakázky britského královského letectva, které potřebovalo pro své zaměstnance pero na psaní i pod vysokým atmosférickým tlakem. V roce 1942 nacisté vypálili a srovnali se zemí Lidice. 192 mužů bylo zastřeleno, 196 žen bylo odvedeno do koncentračních táborů. Většina dětí byla usmrcena později anebo dána na převýchovu do německých rodin. V roce 1934 jsme na mistrovství světa ve fotbale získali druhé místo. Zlato nám uniklo velmi těsně. V prodloužení nad námi vyhrála Itálie 2-1. Hodně se tehdy psalo, že jim vydatně pomohl rozhodčí. A v tento den v roce 1348 začal Matyáš z Arasu na příkaz Karla IV. Stavět hrad Karlštejn. Byl položen základní kámen.
1: Signál rádio vám přeje

S Katrinou and the Waves jsme se na Signarádu chvíli procházeli ve slunečním světle, Walking on Sunshine, ovšem dneska na sluneční paprsky můžeme zapomenout. Dnešní ráno je v Česku zatažené, na jihu a východě území se vyskytují srážky a na teploměrech máme většinou mezi 11 a 15 stupni. Dnes bude převažovat zatažená obloha s občasným deštěm, na Moravě může být i trvalejší a maxima dnes dosáhnou na 14 až 19 stupňů. Jestli vyrazíte nahory, tak tam čekejte teploty pouze kolem 10. No a při

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio přiblížilo k 7:30, za chvíli už skupina Eurythmics, ale teď pár očekávaných událostí.
1: Signál Rádio, očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová se dnes zúčastní slavnostního otevření zrekonstruovaného pavilonu transfuzní medicíny Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Papež Lev 14. dnes večer odslouží bohoslužbu v bazilice Sagrada Familia ve španělské Barceloně. Součástí slavnosti bude také inaugurace věže Ježíše Krista, tedy nejvyšší části chrámu, navrženého Antoniem Gaudím, od jehož smrti letos uplyne 100 let. Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu květnové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. Dnes se v centrálním parku metra Opatov v Praze uskuteční den s integrovaným záchranným systémem. Na jižním městě tak budou zblízka k vidění hasičská auta, policejní technika nebo sanitky. Z důvodu plánované údržby dnes budou dočasně mimo provoz televizní a rozhlasové vysílače Černá Hora na Trutnovsku a Javořice na Jihlavsku. Dnes začíná závod historických vozidel 1000 mil československých, do cíle by měly posádky dorazit v sobotu. A v pražské oboře Hvězda se dnes poběží o světový běh Yellow Ribbon Run. Závod podporuje integraci lidí znevýhodněných nebo na okraji společnosti. Letos se koná už 11. ročník.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Eurythmics nám v dnešním ranním vysílání Signál rádia dospívala přesně v 7:30. Dál už se dali na vás chystají Depešáci, Whitney Houston a nebo kapela U2.
1: Signál rádio doprava.
0: Policie šetří nehodu na silnici 23 u obce Jilem na Jindřichohradecku, Brno ulice Veveří. Tady srazila tramvaj chodce, na místě zasahuje záchranka a policie a bouralo se taky na silnici 49 Tomáše Bati ve Zlíně. Jezděte opatrně, Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: se signálem na Historical Air Show.
1: Dobré ráno, jsme v polovině pracovního týdne a také dnes budeme u nás na Signa Rádiu soutěžit o krásnou výhru. Budete moci získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a dvě děti na sobotní Historical Air Show, která proběhne na Mladoboleslavském letišti. Vstupenka má hodnotu 1500 korun a myslím, že tohle by si neměli nechat ujít všichni milovníci historických i současných letadel, protože tam budou k vidění jak válečné stroje, tak třeba i naše Gripeny. Soutěžit budeme před 8:30, tak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910. No a mezi tím se můžete podívat i na náš web signaradio.cz, kde jsou o této akci další detaily.
0: Se signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Zpěvačka Whitney Houston a Step by Step a také my krok za krokem vstupujeme do nového dne, který přinese hodně oblačnosti. Už to dnešní ráno je v Česku zatažené, na jihu a východě území se vyskytují srážky a na teploměrech máme většinu mezi 11 a 15 stupni. Přes den pak bude převažovat zatažená obloha s občasným deštěm, na Moravě může být i trvalejší a maxima dnes dosáhnou na 14 až 19 stupňů, na horách potom bude kolem 10. Při trvalejším dešti může lokálně napršet až 25 mm vody. K povinné výbavě by tedy dnes měl patřit deštník a nepromokavé boty. I tak vám ale přeju klidný a úspěšný den se Signál rádiem.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnila kapela U2 a dál už to rozjede Otava nebo Roxette, ale ještě míříme na Jižní Moravu. Další dopravní omezení čeká o tomto víkendu na řidiče, kteří pojedou po dálnici okolo Brna. Detaily přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký den z Brna. Silničáři pokročili v rekonstrukci frekventované křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně. Základy i spodní stavby mostů jsou hotové. V oblasti stavby auta dlouhodobě projíždějí dvěma zúženými jízdními pruhy v obou směrech. V příštích dnech ale čeká řidiče ještě výraznější omezení. O víkendu 13. až 14. června bude D2 v místě křížení s D1 zúžena na jeden jízdní pruh v každém směru kvůli osazování nosníků. Na stavbě jsou podle silničářů už dokončené přeložky inženýrských sítí i demoliční práce. Ředitelství silnic a dálnic spustilo přes stavbu frekventované křižovatky obou dálnic loni na podzim. Hotová má být v listopadu roku 2027. Součástí úprav je rozšíření D1 na 6 pruhů. Z dnešního čtyřlístkového uspořádání se křižovatka změní na dvoulístkovou. Bude tedy méně kolizních bodů a vzniknou přímé a polopřímé větve mezi dálnicemi. Tak držme jihomoravským silničářům palce, ať se jim dílo podaří. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Je tu nový den a s ním rád.

0: Začátek nového dne trávíte ve společnosti Signál Rádia a přináším dobrou zprávu o velkém chovatelském úspěchu.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: Velká radost zavládla v zoologické zahradě v Ústí nad Labem. Po dlouhých 16 letech se tam narodilo mládě tuleně a více nám k tomu poví mluvčí zoo Veronika Šaranková.
2: Neděle na pondělí se v zoologické zahradě Ústí nad Labem po 16 letech narodilo mládě tuleně obecného. Jedná se o chovatelský úspěch, nicméně následující dny budou pro mládě kritické. V tomto období se vytváří vztah mezi matkou a mládětem a vzhledem k tomu, že se jedná o savce, tak se startuje u samice laktace, která je nutná pro přežití mláděte. Aktuálně návštěvníky proto prosíme o ohleduplnost, dejme napak po okolí expozice tuleňů.
0: Úspěchu ústecké zoo moc gratulujeme a já ještě dodám, že expozice tuleňů je kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně uzavřená a nekonají se ani komentovaná krmení tuleňů. Nebude ale trvat dlouho a budeme se moci přijít na nové mládě podívat.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Skupina Roxette a The Look na závěr další hodiny dnešního rána na Signál Rádiu. Před 8 už dorazila opět Lucka Sinková se mnou, ahoj.
1: Hezký den, ahoj.
0: Včera jsme tady tak trochu připomínali, že bylo 200 dní do začátku Vánoc.
1: Ty jsi to připomínal.
0: Ano, já jsem to připomínal, přiznávám. A já bych se k tomuto tématu chtěl vrátit, ovšem ne vyloženě jako ke svátkům jako takovým, ale prosím tě, v Brně se dražily stánky pro letošní vánoční trhy. Mm-hmm. To se dělá samozřejmě v létě nebo před létem dopředu. No a zájem obchodníků byl tak velký, že město za pronájem těch stánků získá skoro 27 milionů bez DPH.
1: Proč já taky nemám někde nějaký plac?
0: Ale... ale pozor, nejdražší stánek se vydražil za bezmála 7 milionů korun.
1: Neříkej.
0: 7 milionů musí ten prodejce zaplatit na to, aby tam těch, já nevím, 5-6 týdnů mohl prodávat něco.
1: Mohl fungovat.
0: No a pak si teda říkáme, proč ten langoš stojí 180 korun,
1: teď
0: že jo?
1: Teď jsem zrovna na to chtěla navázat. Nejenom langoš, i ten svařák a všechno, tak někdo to vždycky musí zaplatit a jak říkáme my doma, vždycky to odnese ten koncový zákazník. To je prostě taková klasika. No. To nás učili a pořád to platí.
0: Ale zprávy neseš zdarma, viď?
1: Jo, tak ty máme zdarma, jasně, že jo. Tak druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale to si řekneme. A kdo je největším favoritem světového fotbalového šampionátu? A jak je na tom Česko? Co by si stipnul?
0: Já si radši netipuju. Nabídnu další 80 do příští hodiny Kim Wilde, Queen a nebo Tiffany.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Nehoda vás může zdržet na silnici 27 u Klatov, Louny, silnice 246 Osvoboditelů, tady jsou v sobě dvě osobní auta a porouchané nákladní auto překáží na D1 na 37. kilometru na trase Brno-Praha. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové ráno v 8 hodin přeje Lucie Sinková. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministerstva školství Roberta Plagy ředitelům škol. V Lidicích si lidé připomínají 84 let od vyhlazení obce nacistickými vojáky. Na místě se uskuteční vzpomínkové akce. Připomeňme, že Lidice nacisté vyhladili po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Posloužit to mělo i jako varování před opakováním podobných akcí. Oběťmi tragédie se stalo 340 obyvatel. Spojené státy dokončily odvetné údery na Irán za pondělní sestřelení amerického vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Dnes nad ránem to na síti X oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Iránská média mezitím uvedla, že iránské síly v reakci na nové americké údery podnikly útoky na základny USA v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
0: Co se děje v regionu?
2: Radní hlavního města projednali výroční zprávu pražského dopravního podniku za loňský rok a z ní plyne, že na takzvaných kompenzacích Praha svému podniku za provoz MHD vyplatila zhruba 19,85 miliardy korun. Meziročně je tato částka vyšší o 530 milionů. Například na jízdném dopravce utržil více než 4 miliardy. Ve srovnání s předloňským rokem to je o 16,6 milionů více. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Zítra vypukne fotbalové šílenství. Kdo je největším favoritem světového šampionátu, ví 100% sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Největším favoritem mistrovství světa je podle výpočtu datové společnosti Opta Španělsko. Následuje Francie s Anglií. Až za nimi jsou obhajci zlata z Argentiny. Podle kurzů sázkových kanceláří vyhraje šampionát Španělsko nebo Francie. Suverénně nejvíc vkladů ale míří na triumf Portugalska v čele s Cristianem Ronaldem. Češi jsou mezi outsidery.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno, bylo 8 hodin a s vámi je ve studiu Signál Rádia Jirka Svoboda. Za chvíli už vás zavedu na Královéhradecko, kde vznikla unikátní replika nejstarší nalezené dřevěné studny v Evropě. No a také dnes nás čeká soutěž. Ve hře je rodinná vstupenka v hodnotě 1500 korun na sobotní Historical Air Show v Mladé Boleslavi. Bude stačit se jenom dovolat na linku 910-260-910 a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku. Tak si to nenechte ujít krátce před 8:30. Já vám všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia a teď přináším jednu zajímavost, která by mohla být i tipem na zajímavý výlet. V archeoparku pravěku ve Všestarech na Královéhradecku postavili repliku pravěké studny. Pozůstatky studny staré více než 7000 let objevili archeologové v Pardubickém kraji a podle nich jde o nejstarší vědecky datovanou archeologickou dřevěnou konstrukci v Evropě. Ředitel archeoparku Radomír Tichý k výrobě repliky studny říká.
1: My dnes prezentujeme repliku studně z mladší doby kamenné podle nálezu z ostrova u Pardubic. Snažili jsme se ji co nejvíc postavit pomocí kamenných nástrojů, které dobově odpovídají. Jsou to nevrtané kamenné nástroje, které přesně odpovídají době vzniku té studny.
0: Všestarští experimentální archeologové jsou známí především námořními expedicemi Monoxylon v replikách pravěkých dlabaných člunů. Replika studny může být záminkou udělat si sem příjemný výlet.
2: Signál rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. V Česku si teď užíváme takovou chladnější a deštivější epizodu, takže není ani šance, že bychom se dnes přiblížili teplotnímu rekordu z roku 1937, kdy bylo rovných 33 stupňů. U nás dnes bude převažovat zatažená obloha s občasným deštěm, na Moravě může být ten dešť i trvalejší a maxima dosáhnou na 14 až 19 stupňů. Na horách bude jenom kolem 10 a při trvalejším dešti může lokálně napršet až 25 mm vody. Zataženo se srážkami nás čeká až do pátku, ale pak by se mělo počasí opět začít vylepšovat.
1: Ráno

0: Máte naladěné středeční ráno na Signál Rádiu. Za chvíli už nám zaspívají Bengals a hned po nich budeme soutěžit. Ve hře je rodinná vstupenka na Historical Air Show a tak si připravte telefony s číslem 910 260 910. Teď ještě mrkneme na zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, ale žáci si budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Ministr školství Robert Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí. Zásoby ropy v největších světových ekonomikách se blíží nejnižším úrovním nejméně od roku 2003, protože hlavní spotřebitelské země čerpají zásoby rekordním tempem, aby nahradili výpadek ropy z Blízkého východu způsobený válkou s Íránem. Předpokládá se, že námořní provoz v Hormuzském průlivu se vrátí na úroveň před konfliktem nejdříve na začátku roku 2027. Fotbalové mistrovství světa přinese českým fanouškům netradiční časy sledování zápasů. Národní tým odehraje v základní skupině 3 utkání, z nichž 2 budou kvůli časovému posunu začínat až v časných ranních hodinách, zatímco jedno se uskuteční ve večerním čase. Na mimořádný program se proto připravují restaurace a sportovní bary, které plánují prodlouženou otevírací dobu a speciální snídaňové menu pro fotbalové nadšence. A čeští fotbaloví reprezentantici včera naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základní u Dallasu. Během dneška se už svěřenci trenéra Miroslava Koupka letecky přesunou do dějiště utkání v Mexiku. Duel je na programu v pátek nad ránem středoevropského času.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospívali Bengals a je čas na slíbenou soutěž. Hrajeme o rodinný lístek na Historical Air Show, takže volejte právě teď 910 260 910.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Letiště v Mladé Boleslavi se tuto sobotu promění v místo plné burácejících motorů, letecké historie i neuvěřitelných akrobatických kousků ve vzduchu a vy u toho můžete být s námi zadarmo. Telefon nám tady vyzvání, tady je Jirka, Signál Rádio, dobrý den.
2: Haló.
0: Signál je... Jirka, dobrý den, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den.
0: Tak já velmi špatně slyším ještě jednou to jméno.
2: Dobrý den.
0: Haló.
2: Petr, dobrý den.
0: Petře, dobrý den. Trošku nám tam vypadáváte ze signálu, tak doufejme, že soutěžní kolo proběhne dobře. Já tady položím soutěžní otázku. Na výběr budete mít možnost A nebo B, když to bude správně. Rodinná vstupenka na Historical Air Show v Mladé Boleslavi bude vaše. Takže Petře, poslouchejte. Letadla z kolika zahraničních zemí se představí na 15. Historical Air Show v Mladé Boleslavi tuto sobotu 13. června? Bude to za A z 5 zemí, a nebo za B pouze ze 2 zemí?
2: Já bych řekl z 5, ne?
0: Řekl jste to správně, ze zahraničních tam bude zastoupené Polsko, Francie, Německo, Slovensko a Belgie, takže z 5 zemí, to je správná odpověď, vás tam čeká opravdu skutečně nádherné letadel, spousta nádherných letadel, armádních, třeba JAS-39 Gripen, ale i letadla z druhé světové války, spousta doprovodného programu, letecká akrobacie a dokonce bude možné si tam i vyzkoušet nějaký ten let. Lákalo by vás to?
2: Aha. Ano.
0: Tak jo, já vám gratuluju, získáváte rodinnou vstupenku, ta je pro 2 dospělé a 2 děti, takže si sobotu v Mladé Boleslavi užijte, mějte se dobře.
2: Děkuju.
0: A naslyšenou.
2: Taky nasanou.
0: Tak, další lístky jsou rozdané, zítra touto dobou budete moci získat opět rodinné vstupenky, tak si nenechte soutěž ujít a doporučím kouknout i na detaily na náš web signalradio.cz.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
3: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Petr Kotwald nám na Signál Rádu dospíval 8:59, za malou chvíli ho vystřídají Alphaville, Bad Boys Blue anebo John Wade.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Se zúžením kvůli údržbě počítejte na dálnici D2 mezi 43. a 60. kilometrem ve směru z Brna, může tady docházet ke zdržení a odstavený kamion překáží na D1 na 38. kilometru ve směru na Prahu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně. A vy u toho můžete být s námi. Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran. Jakmile zazní, na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky. Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran se Signál Rádiem.

0: Přeju vám hezký poslech Signa Rádia, už se blíží sezona letních dovolených. Za pár týdnů odstartují prázdniny a my začneme ve velkém cestovat do zahraničí. Kromě platných dokladů a pojištění je dobré myslet třeba i na léky, které pravidelně užíváme. Pokračuje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
1: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč z této země, si vzal léky na aspoň týden dopředu.
0: Kromě léků si na cesty nezapomeňte přibalit taky mobilní aplikaci Signál Rádia, abyste si mohli užívat naše vysílání a ty nejlepší osmdesátky kdekoliv na světě.
2: Signál Rádio.

0: Dobrý den, zahajujete se Signál rádiem a dnes si určitě vezměte deštníky, protože bude převažovat zatažená obloha s občasným deštěm. Na Moravě může být dešť i trvalejší a maxima dnes dosáhnou na 14 až 19 stupňů. Zatažená až oblačná obloha nás čeká také ve čtvrtek, kdy se vyskytnou přehánky místy i bouřky. Srážky budou zítra k večeru ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Maxima zítra 14 až 18 stupňů. Pátek nám potom začne oblačnou až zataženou oblohou, ale k večeru může být i polojasno. Na většině území se vyskytnou přehánky a teploty v pátek vystoupí na 14 až 19 stupňů. No a o víkendu pak začne oblačnosti i srážek postupně obývat a teploty porostou nad 20 stupňů. Takže se máme na co těšit. Tohle jsou Bad Boys Blue.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Klasika 80. to je skupina Bad Boys Blue na Signál Rádiu. Za chvíli John Travolta nebo John Wade, ale ještě si bere slovo kolega Honza Navrátil, který nás dnes vezme do naší metropole na cestu do vesmíru.
1: Hezký den, pokud se zajímáte o vesmír a nebo chcete vidět naši planetu Zemi očima astronautů, tak se ještě dnes vydejte na pražské Mariánské náměstí. Právě tady totiž má své místo největší vesmírná vzdělávací akce v historii České republiky. Až do dnešní 18. hodiny máte možnost navštívit 18 metrů dlouhou mobilní raketu vybavenou nejmodernější virtuální realitou. A ta vám zprostředkuje virtuální cestu do vesmíru a také pohled na Zemi očima astronautů. Mobilní raketa disponuje hydraulickými sedadly a špičkovými brýlemi pro virtuální realitu, které vás pohltí formou 4D letu na oběžnou dráhu. Během 6-minutového virtuálního letu uvidíte naši planetu tak, jak ji vidí posádka Mezinárodní vesmírné stanice. Po zastávce v Praze tento projekt pokračuje do dalších měst Středočeského kraje. Stačí mrknout na českacestadovesmíru.cz. Hezký kosmický zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Češi postupně opouštějí pivo a dávají přednost jiným nápojům. Roste například obliba vína a protože ne každý se chce tahat s těžkými skleněnými lahvemi, přišel jeden český producent s novinkou. V obchodech se objevilo víno v plechovce a také nízkoalkoholická verze. Výrobce tím reaguje na měnící se preference řady spotřebitelů a rostoucí poptávku po malých baleních a lehčích typech alkoholických nápojů. Vyhledávají je hlavně mladší zákazníci. Ti totiž mnohem více řeší zdraví, kvalitu spánku, energii i množství vypitého alkoholu. Malé plechovkové balení vína se tak skvěle hodí třeba na pikniky, ale také na festivaly nebo při neformálních setkáních. A ještě dodám, že plechovková vína jsou vyrobená z moravských hroznů, takže kvalita je zaručená.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno na Signál Rádio uteklo opět jako voda. 3 minuty nás dělí od 9 hodiny. Se mnou ve studiu 5 Lucka Sinková. Vítám tě.
1: Hezký den všem.
0: Jseš řidička?
1: No špatná, to víš. Já si oprašuji jízdy po 20 letech.
0: Ale určitě by si nedala alkohol, než by si sedla za volant, že ne?
1: To ne, no. To ne.
0: V Německu totiž teďko řeší takovou jednu nebezpečnou situaci, která se tam stala. Opilý otec tam nechal řídit svého 11-letého syna a chtěl po něm, aby ho odvezl do hospody, protože pivo mu došlo. Naštěstí si toho ale všimla policejní hlídka, takže zabránila nějaké tragické situaci.
1: No, tak to je dobře.
0: Přátelé, takhle opravdu ne. Bezpečná jízda je pouze, když máte na uchu 80 ze Signál Rádia.
1: Bez alkoholu.
0: Bez alkoholu. Co máš ty ve zprávách?
1: Tak v ostravských Vítkovicích se otevřelo nové kybernetické centrum, komu nebo čemu má sloužit, prozradíme za chvilku. A v Turecku, ty seš takovej cestovatel, jo, Jirko, můžete dostat pokutu za kouření. Tak no, zahoď tu cigaretu, nebo to máš za 800.
0: Hezky.
1: A teď nevíš, jestli korun nebo euro.
0: To se nechám překvapit ve zprávách. A po nich opět to nejlepší z 80. Rick Astley, Cutting Crew nebo George Harrison.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Na Pražském okruhu vás drží nehoda na 21. kilometru ve směru k D1. Jeden pruh je tady neprůjezdný. Máme hlášenou sraženou srnu ve vozovce na dálnici D5 na 105. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov a poruchané vozidlo překáží na D8 na 21. kilometru ve směru na Německo. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: S hlavou v oblacích a většinou dolů, to je letecká akrobacie. Jak se létaly bláznivé závody Red Bull Air Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom pilotovi honí hlavou? To bude zpověď Martina Šonky, který bude mít své dechberoucí vystoupení na historickém leteckém dnu v Mladé Boleslavi v sobotu 13. června. Kolega Luboš Dvořák si s ním bude povídat ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce, tak buď od 20. června u toho.

0: Rádio zprávy.
1: Hezké středeční dopoledne přeje Lucie Sinková. V ostravských Vítkovicích se otevřelo nové centrum kybernetické bezpečnosti. Má pomáhat firmám i veřejným institucím čelit rostoucím kybernetickým hrozbám. Nabídne vlastní bezpečnostní služby i školení pro firmy a veřejnost. Policie ročně řeší už kolem 22 tisíc trestných činů souvisejících s kyberkriminalitou. Resort obrany připravuje další velkou zakázku. Půjde o přezbrojení střední brigády, která by měla dostat nová kolová bojová vozidla pěchoty. Potvrdil to ministr obrany Jaromír Zuna. Armáda chce nahradit stávající obrněnce Pandur, které už podle ní nevyhovují aktuálním potřebám. Soutěž na nové má být otevřená. Turecká Antalya zpřísňuje pravidla na plážích. Na vybraných místech nově platí zákaz kouření. Za jeho porušení hrozí pokuta kolem 800 korun. Opatření má omezit znečištění moře cigaretovými nedopalky.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město odkoupí za 332 milionů korun od Správy železnic pozemky klíčové pro stavbu drážní promenády. Ve Strašnicích se jedná o 10 pozemků a ve Vršovicích o 2. Spolu s těmito pozemky Praha získá také některé původní železniční stavby a autentické industriální prvky. Ty budou někdejší trať připomínat. Odkup pozemků už schválili radní. Na řadě jsou tak zastupitelé. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Zítra vypukne fotbalové šílenství, kdo je největším favoritem světového šampionátu, ví 100% sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Největším favoritem mistrovství světa je podle výpočtu datové společnosti Opta Španělsko, následuje Francie s Anglií, až za nimi jsou obhajci zlata z Argentiny. Podle kurzů sázkových kanceláří vyhraje šampionát Španělsko nebo Francie. Suverénně nejvíc vkladů ale míří na triumf Portugalska v čele s Cristianem Ronaldem. Češi jsou mezi outsidery.
0: Signál Rádio počasí.
1: Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Bylo 9 hodin, hezké začínající středeční dopoledne vám ze studia přeje Jirka Svoboda. Je 10. června a přesně před 10 lety vydal zpěvák Rick Astley album s jednoduchým názvem 50, a to ke svým tehdejším kulatinám. Nejenom to se zapsalo do hudební historie. Další zajímavosti přidáme už za malou chvíli. Tak držte signál, všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

just a perfect day. Drink sangria.

0: Ve středu dopoledne jste naladěni na vlnách Signál Rádia, kde nás teď kolega Lukáš Bláha zavede do hudební historie dnešního data.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Úvod dnes po právu náleží Ray Charlesovi. Tento skladatel a zpěvák opustil svět 10. června 2004 ve věku 73 let. Jeden z nejvlivnějších umělců všech dob, známý též pod přezdívkou Genius, byl průkopníkem soulové hudby a pozbíral celkem 17 cen Grammy, včetně té za celoživotní dílo. Mezi jeho signifikantní hity patří Georgia on my mind, kterou si americký stát už v roce 1979 přisvojil jako oficiální píseň.

Čeká nás posunku roku 1989, kdy se herec Jason Donovan stal prvním Australanem, který debutoval rovnou na vrcholu britské chart. Povedlo se mu to s coverem skladby Briana Highlanda Seal It With A Kiss. Nejednalo se o náhodný úspěch. Donovan trefil číslo 1 Spojeného království ještě třikrát.

Na závěr se vrátíme až za letopočtem 1972. V něm se 10. červnový den dvoj LPčko Exile on Main Saint kapely Rolling Stones dostalo na nejvyšší příčku mezi alby na ostrovech. Po 38 letech od vydání, tedy v roce 2010, tam legendární rockeři vyšplhali se stejnou deskou díky demonstrované verzi znovu, čímž si vysloužili zápis do historie.

0: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia, kde vám už dnes nabídneme další zajímavý rozhovor a tentokrát se vám z něj možná trochu zamotá hlava. Bude se totiž mluvit o letecké akrobaci, třeba o tom, jaké je to být za letu hlavou dolů, jak probíhaly bláznivé závody Red Bull Air Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom honí pilotovi hlavou. Hostem kolegy Luboše Dvořáka bude akrobatický letec Martin Šonka, který bude mít své dechberoucí vystoupení také na historickém leteckém dnu v Mladé Boleslavi, a to už tuto sobotu 13. června. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu dnes po 10. hodině.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Máte naladěné dopolední vysílání Signál Rádia, chystá se tady Olivia Newton-John anebo Jason Donovan, ale ještě přichází kolega Luboš Dvořák, který sleduje letošní ročník veteránského závodu 1000 mil československých.
1: Právě dnes startuje další ročník vzpomínkové jízdy historických automobilů 1000 mil československých. Akci pořádá spolek přátel 1000 mil s Veterán Car klubem Praha, Veterán klubem Bratislava, Autoklubem České republiky a Národním technickým muzeem. Soutěž obnovuje tradici závodu 1000 mil československých, který byl pod záštitou prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka pořádán v letech 1933, 34 a 35. Šlo o rychlostní závod cestovních automobilů na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha, Kolín, Německý Brod, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava. Letošní ostrý start bude ve čtvrtek v pražské Opletolově ulici už v 6 ráno. V Kolíně by první vozy měly být v 7:30, na Masarykově okruhu v Brně napoledne a na bratislavském Divíně se začnou řadit v 16:30. V pátek mají program na Slovensku a zpět přes Čáslav a Český Brod se do Prahy budou vracet v sobotu po 17. hodině. Cíl je Národní technické muzeum. Příjemnou podívanou přeje Luboš Dvořák.

0: Na Signál Rádu nám právě dospíval Jason Donovan, 3 minuty nás dělí od 10. hodiny, připravené jsou další zprávy a po nich rozhovor s akrobatickým letcem Martinem Šonkou, nenechte si to ujít. Nebudou chybět ani hity 80. let, třeba Tom Petty, Pointer Sisters anebo Bonnie Tyler.
1: Signál Rádio, doprava.
0: 2 osobní auta se srazila na silnici 430 u Vyškova. Zdržení čekejte na dálnici D3 na 65. kilometru ve směru na Prahu. Auto tady skončilo ve svodidlech. A pozor taky na nehodu kamionu na silnici 37 v Pardubicích. Signál Rádio přeje šťastnou cestu. Na, na, na.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Stále pěkné červnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Česko má z 21% nejnižší základní sazbu daně z přidané hodnoty ze zemí Vyšegrádské skupiny, kterou vedle něj tvoří Polsko, Slovensko a Maďarsko. Naopak snížená sazba DPH, která je v Česku 12% a uplatňuje se na vybrané zboží a služby, patří v regionu mezi vyšší. Nejlevnější modely mobilních telefonů nebo počítačů budou nejspíš už za pár měsíců minulostí. Zákazníci si za ně totiž připlatí i tisíce korun. Ceny elektroniky žene vzhůru globální nedostatek paměťových čipů, kterých každý přístroj potřebuje desítky. Výrobci místo nich ve velkém produkují čipy pro umělou inteligenci. Telefony zdražují průměrně o 20% a počítače o 30 až 40. Papež Lev XIV. Požehná právě dnes nejvyšší kostelní věži světa. Spíná se teprve od letošního roku nad chrámem Sagrada Familia v Barceloně, který na své dokončení čeká už od konce 19. století. Tehdy své vize do návrhu promítl katalánský architekt Antoni Gaudí. Bazilika se stala jeho tvůrčí posedlostí a byl tady i pohřben poté, co přesně před 100 lety zemřel.
2: Co se děje v regionu?
4: Praha vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na podobu okolí stanice metra C Budějovická. Současná podoba jednoho z pražských center pochází se 70. a 80. let minulého století. Soutěž je koncipovaná jako mezinárodní. Vyzváno bylo celkem 12 zahraničních týmů a 3 české. Architekti budou hledat novou urbanistickou koncepci území a stejně tak i architektonické pojetí budov a veřejných prostranství. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Rychlobruslař Metoděj Dílek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Loni na mistrovství světa vybojoval stříbrnou medaili na trati 10 000 metrů a připsal si premiérové dílčí triumfy ve světovém poháru. Po získání ocenění řekl:
5: "Jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jelikož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali."
2: Signál Rádio, počasí.
3: Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte Signál Rádio, zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes se opět odlepíme od země, vydáme se do oblak. No a já můžu říct se radostí, že přivítáme tady u mikrofonu Martina Šonku. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Než se dostaneme do těch oblak, zeptám se vás, jak kluk z Dvora Králové nad Labem se do těch oblak dostal.
2: No já jsem se tam dostal tak nějak tím, že jako malý dítě jsem propadl letadlům, tvarům letadla, příběhům pilotů díky mému tátovi, který je obrovský fanda do lítání a i když nikdy sám teda nelítal, tak má doma spoustu knížek, vodil nás na letecký dny a nějak se to tam prostě vytvořilo ve mně.
1: Takže se to přetavil ve skutečnost.
2: Začal jsem toužit býti stíhacím pilotem, to byl takový můj dětský sen a díky tomu vlastně jsem se furt tak nějak jako kolem těch letadel motal. Až jsem začal v 17 lítat v Aeroklubu v Táboře a úplně jsem se do toho zamiloval vlastně prvním letem a pak už jsem se snažil furt a snažím co nejvíce dělat letadle.
1: Jaké to je přesednout z toho aeroklubáckého prostředí do letadla, které už patří do výzbroje armády České republiky, nebo i za knipl si sednout Boeingu dopravního?
2: Já tohleto, ten Boeing, ten nemám ve sbírce, kromě nějakého simulátoru. Já vždycky říkal, že mě baví lítat hlavou dolů.
1: No pasažery Boeingu moc neprej.
2: Ty by to neocenili, no. Ale je to svým způsobem, jakoby ten přístup k tomu lítání je jako velice podobný. Samozřejmě se plně jiný úkoly, ty stroje vyžadují trošku zase jiný věci od pilota, ale vlastně je to jako svým způsobem, já tím, že pro mě lítání je splněný sen, tak já prostě, ať jsem na jakýmkoliv letišti, tak mám rád letadla, mám rád ty lidi, který vlastně kolem nich se motají. Takže, že by to bylo úplně diametrálně jiný, samozřejmě je to vojenský režim, vojenský letadla, ale to moje nadšení je vlastně stejný a přístup pilota, který se dá do toho letadla, co se nějaký zodpovědnosti přípravy týče a takovýhle, tak vlastně svým způsobem podobný.
1: Jaká byla ta výzbroj tehdy, když jste šel do armády jako už pilot, letec?
2: No vy to říkáte, jak kdyby to bylo jako přes 100 lety, ale to zas...
1: No ne, tak teď už jste instruktor.
2: No jo,
1: teď učíte.
2: Ale ty letadla tam lítají prakticky stejný. Já už jsem nestih ty letadla tý ruský provenience, MIGI a tak a Suchoje, tak ty jsem já nestih. Já vlastně, když jsem skončil vojenskou školu v Brně, tak jsme, nebo ještě na škole jsme lítali L-29 Delfín. To už je teda stroj, který je vyřazený. My jsme vlastně byli poslední ročník, který si ho zalítal. Potom to byly L-39 Albatros, ty shodou okolností letos končí taky vlastně v Centru leteckého výcviku v Pardubicích, kde lítají, tak letos dolítají. No a pak L-159 Alka a Gripen. Tyhle ty éra do dneška furt lítají, takže já jsem jako současník toho vojenského lítání, bych řekl.
1: Já vím, ale když jste se učil, tak jako třeba ty MIGy ještě doteďka ve Vodochrech mají chlapci v dílnách. Já jsem se ptal, jak je to možné, říkali, na tom se principy nemění, no. Já jsme museli tu azbuku vyměnit. Takže to se stává. O létání dnes si povídáme s Martinem Šonkou.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Martin Šonka, naším dnešním hostem, pilot. Já jsem to nakousnul v předešlém vstupu, vy jste teď instruktorem v Pardubicích. Vlastně teď tam se přistěhovali gripery, protože to Čáslav je rozbombardovaná, teda stavebními stroji, takhle jsem to
2: myslel. Ano, tam se kope ve velkém, takže teďka tam pár týdnů máme gripeny. A no, vlastně jsme sloučili provoz s tím naším. Aby se to tam všechno vešlo, tak jsou tam jenom gripeny z Čáslavy, 159 ty šly do náměstí na Toslavu. Vrtulníky teďka už CLVčka vlastně máme standardně v Přerově na letišti, takže se to takhle jakoby rozprostřelo po republice. No a fungujeme s gripenama, myslím velice dobře.
1: Co to říkají Pardubičáci?
2: No, tak samozřejmě jako ten gripen vyrábí trošku víc hluku. Tak milovníci létání a letadel jsou nadšení. Ty jásají, že tam máme nadzvukový stroj a ty, co úplně tomu nefandějí, tak samozřejmě jako to mají složitější, no.
1: Vy jste prozradil, že raději létáte hlavou dolů. Já když jsem poprvé viděl race mezi těmi, já myslel, že to je počítačová hra nejdřív, když jsem to viděl v televizi.
2: Já když jsem to viděl poprvé naživo v Budapešti.
1: Budapešti, ano.
2: Když jsem ještě vůbec tam jako nebyl ani nominován do toho závodu, tak jsem taky tak jako na to koukal, že to je snad jako jak počítačová hra nebo modílky, že to bylo
1: ano,
2: tak
1: že si hrajou

0: člověk, Američan, říká, že hledá talenty do Red Bull Air Race a nabít mi, jestli to sleduju, se mě zeptal a tak, a jestli bych měl zájem se tam zkusit nominovat a tím to vlastně začalo. Já to všechno odkejval a už to bylo.
1: Ale ta technologie toho létání je naprosto úplně jiná. Tam se porušují snad všechny předpisy, vzdálenost od pevných překážek a podobně. Jako...
0: Tam naopak se míří do těch překážek, ano, to je takové jako pro pilota. Pilot je cvičen vyhybat se překážkám, my do nich jako míříme, do těch bran. Ale kolikrát to jako i člověk, ta brána tak jako vypadala z té kabiny, hlavně když do ní jako nalítáváte pod úhlem, tak ona se jako svírá, že jo. A je tam méně místa na proletění a někdy opravdu to jako bylo jasný, že tam to letadlo se nemůže vejít, tak to člověk jako namířil doprostřed a jenom čekal ránu od těch křídel, že to trefíte. A někdy se ozvala rána a někdy ku podivu ne. Ale jinak je to fantastický, je to lítání, kde opravdu vyžadovaný jsou zkušenosti z letecké akrobacie, protože jde o agresivní, velice přesný jako lítání, je to lítání rychle a nízko nad zemí. Což tomu ještě přidává a nejenom pro diváka, ale i pro nás jako pro piloty, protože i pro mě prostě účastnice této soutěže byl neskutečný zážitek jako z pilotního hlediska. Jednak ty lokace, kde všude se závodilo, na místech, kde opravdu se jako s letadlem by se člověk jako neukázal, třeba kolem Sochy svobody v Americe, na Manhattanu a tak, a pak jenom ten let z té trati samotnej je taky obrovský zážitek. Ten vjem rychlosti, když se vám něco míhá prostě půl metru od křídla, při rychlosti od někde okolo 300 až 350 km hodině, tak je úžasný. No.
1: Jaký je teď současný osud Red Bull Air Race? Vývoj?
0: Red Bull Air Race je takovej, že vlastně od roku 2019, kdy byla poslední sezona, tak je to pozastavený. Red Bull z toho vystoupil jako hlavní sponzor, tím se to zastavilo. A od té doby se tak jako různé agentury snaží to nějakým způsobem jako převzít a rozjet, ale je to tak náročný, hlavně samozřejmě finančně. Tak zatím se to víceméně nepovedlo. Pořád tady jsou agentury, co jako se snaží. Takový jako, co trvá nejdýl, tak je takzvaný Air Race X, to je to, co jako doteďka vlastně lítáme, to organizují Japonci už 4 roky, ale je to takový Air Race jako na dálku. Nám vlastně pošlou souřadnice pilonů v uvozovkách, když ty pilony nemáme. Já si v táboře na letišti dám takový značky na runway, nebo kolem runway a proletím tu trať. Chytrá krabička mi změří čas v letadle, já pošlu data do Japonska a oni z toho udělají takový jako virtuální závod. Takže takovýhle virtuální závod je a rádi by nějaký závod udělali i reálný, ale zatím se to nedaří. No. Takže zatím je to bohužel u ledu a já se věnuju teda dál letecký akrobaci.
1: Obraťme list, Martin Čunka naším dnešním. Signál rádio. Signál.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S Martinem Šonkou o letání, probrali jsme ten adrenalin, vy se zúčastňujete, teď začínají vlastně letecké dny, my jsme se sešli, aby jsme pozvali na letecký den, který bude 13. června Mladé Boleslavy. Už několikrát se tam figuroval v tom programu, co tam letos předvedete? Nebo si půjčíte něco o těch, z těch hangárů, co to jsou ty báječné historické stroje?
2: Já se usedám velice rád do všeho, co, do čeho mě nechají usednout a co mi půjčejí.
1: Já tomu říkám hadráky občas.
2: Ale, jasně, a když to letí, když vás to máme na oblohu, tak je to taky hezký. A je to zase úžasný se vyzkoušet, jak na čem vlastně naši předkové začínali. Ty jste měl asi na mysli, když jste mluvil o mojí kariéře v armádě, zřejmě tuhletu éru, tak tu já jsem ještě tu nepamatuju. To je opravdu dlouho před. Ale já tam budu lítat standardně, předpokládám, se svojí extrou akrobatickou, tentokrát s jednomístným speciálem, teďka jsme 2 roky řešili trošku technické problémy na tom letadle, takže letos je plně připravená tato soutěžní vlastně jednomístná, která slouží pro soutěže v letecké akrobaci. Zase mám nějaký nový figury a tak, takže doufám, že to bude zase ještě o trošku lepší a diváci uvidí něco, co ještě neviděli.
1: Jaký je to stroj, jak je silný, jak bys to technicky přiblížil zjednodušeně?
2: Je to Extra 300 SR, je to stroj, který vlastně byl vyroben pouze ve 2 kusech, protože původně byl vyrobený pro Red Bull Air Race. Je to víceméně odnož Extra 330 SC, což je dneska běžně jako používaný akrobatický speciál. Asi nejvíc, když jdete na mistrovství světa, tam je 50 pilotů, tak 40 z nich lítá tuhletu Extru. Takže je to opravdu takový nejlepší stroj prakticky dneska na tuhle jako takovou tu plnotučnou akrobaci soutěžní. No, má to silný motor. To moje letadlo má ještě o trošku silnější motor, než je standardní. Standardně je tam nějakých 315 koní, já tam mám asi 340 koní. A takže je to úžasný se s tím svíst, prostě je to nádherný aero, který má spoustu výkonu, je manevrovatelný při všech rychlostech, ale takže to je to, co potřebuju, abych to mohl dobře předvádět vlastně na takových leteckých dnech. Ale když člověk lítá někde na soutěži, prostě při soutěži v akrobaci, tak ten výkon kolikrát je až jako na škodu. Děláte moc dlouhý linky, máte tam na té lince příliš mnoho času udělat nějakou chybu, kterou uvidí rozhodčí. Takže tam pak se to třeba úmyslně stahuju plyn nebo otáčky motoru, abych snížil ten výkon motoru, aby to lítalo tak nějak jako těm ostatním, abych to nelítal tu sestavu příliš roztaženou po celý obloze.
1: Tak uvidíme v Mladé Boleslavi 13. června na Leteckém.
0: Posloucháte Signál Rádia.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes s pilotem Martinem Šonkou na téma létání. Mě teda překvapilo, že jste na natáčení do Prahy přijel vlakem. Zaletíte si občas takhle po Čechách? Že...
2: To já si zaletím, já teda tím, jak lítám tyhle ty závodní stroje, tak nějak vlastně jako nemám žádný stroj takový jako kurýrní na létání z bodu A do bodu B. A pro tyhle účely, tyhle ty moje speciály jsou takový jako příliš drahý provozně. A jelikož zrovna včera jsem jeden z těch strojů do servisu do Moravský Třebový, tak jsem to spojil s cestou sem vlakem zpátky domů do Tábora. Takže proto vlakem.
1: Takže proto vlakem. No a to cestování, chtěl byste někdy třeba cestovat nebo vozit lidi, nebo máte tyhle ty tendence?
2: Já teďka lítám jako instruktor v Pardubicích, v Centru leteckého výcviku. Vlastně
1: cvičíme. Ale to jsme tam dva, jenom vlastně v tom kokpitu, nebo jak to?
2: To jsme tam dva, no. Mě láká tohleto lítání takový, jako kde to letadlo se trošku jako vrtí, to vojenské lítání je mi blízký a já tady vlastně můžu ty svoje vojenské zkušenosti předávat zase dál mladší generaci, takže tohle mě jako naplňuje. Zároveň tam jsme domluveni, že já tam jsem jako ne na plný úvazek, jenom na částečný, takže mám dost času vlastně na ty svoje aktivity civilní, tyhle ty akrobatický a tak. Takže to jako myslím, že funguje úplně, úplně krásně. Takže zatím ne, já jsem tam spokojený a říkám, tohleto lítání jako je mě bližší, než letět jako příliš dlouho.
1: A rovně a to je nuda.
2: Rovně a jakmile už se tam podává káva jakoby za tohletu, tak už to není pro mě.
1: V dnešní době, jak by měli kluci a holky samozřejmě začít létat? Jaké jsou možnosti, jak to vůbec teď funguje? Přes armádu, přes civilní sektor? Jak je to
2: vlastně všechny varianty jsou dneska možný. Je to, dá se říct, je velice jednoduchý v dnešní době. Jako nejoptimálnější cesta je přes aeroklub. Každý má někde poblíž nějaký aeroklub, úplně stejně, jako jsme začínali my. Nebo přes armádu. Ku podivu, třeba když jsme začínali my tehdy, tak prakticky všichni z ročníku jsme lítali někde v aeroklubu a hlásili jsme na vojenského pilota s tím, že jsme věděli, jakoby, jak to lítání vypadá. V dnešní době, ku podivu, když tam přicházejí ti noví studenti, tak a zeptáte se jich, kdo už jako lítá, tak třeba nezvedne ruku vůbec nikdo z celého ročníku. Takže je to zvláštní, že vlastně jako jdou na vojenského pilota, ale nemají tu zkušenost ještě vlastně
1: z letadla. Principy letání.
2: Ano. Ale je to taky cesta. A to, je to tak krásný, že ta láska k tomu se vybuduje jako během toho výcviku a během toho lítání. Takže za mě asi nejjednodušší aeroklub, vyzkoušet si to tam a pak, když se mi to líbí, tak se samozřejmě hlásit ať na vojenského pilota nebo dopravního pilota. Těch cest je spousta a jde to velice snadno dneska.
1: Byl vám někdy v kabině Ovej?
2: V kabině Ovej mi ani...
1: Byste si řekl, no, tak jak tohle dopadne...
2: To jsem asi naštěstí neměl a ani nechci mít, jako takhle, že úplně to byly různý situace, kdy ani ne tak, jako že bych něco jako pokazil, spíš nějaký technický závady a takhle. Čtyřikrát, co si pamatuju, mě vysadil motor, tak to je vždycky takový, jako že se snažíte nějak jako přežít. Většinou to ale bylo tak rychlý, že jsem se ani nestihl bát a za chvíli jsem byl jako na zemi a člověku až jako na zemi dojde, co vlastně se mohlo stát, nemohlo. Do té doby prostě bojujete o přežití. No a takže zatím snad ne a doufám, že to jako nestane úplně nějaký jako krizovky, ne. Samozřejmě těch situací při lítání se dějou tisíce a tisíce, ať už je to kvůli tomu, že řešíte nějaký počasí a potřebujete se nutně někam dostat a teď samozřejmě ta hranice, kdy ještě se pouštět do toho počasí a kdy vyhraje zdravý rozum a prostě hol přistanete někde cestou a i třeba dva dny tam potom sedíte a čekáte na počasí, přestože že ve výciku akrobacie nebo toho tak student vedle vás v cvičném letadle začne zvracet si do dlaní a pak se to snaží nějak dostat do pytlíku. Zdravím diváky, kteří jsou na tohle citliví, tak ale to všechno jakoby instruktor samozřejmě zažije v tom letadle, ale to samozřejmě spíš sranda, než nějaká vážná situace, ale tohle všechno se děje.
1: Jedinou překážku, kterou budete mít při letenském dnu Mladé Boleslavi 13. června, je akorát škodovácký komín 200 metrový a jinak to tam je pohoda.
2: No, ten je tam na finále, samozřejmě znám dobře, takže dám se na něj pozor.
1: Martin Čonka naším dnešním hostem. Já vám děkuji a 13. června se budeme těšit na letišti Mladé Boleslavi.
2: Taky moc děkuji, hezký den.
1: No a letu zdar přeje také Luboš Dvořák. Naslyšenou.

0: Village People, chvilku před 11. hodinou, tady je Signál Radio, krásné úterý, středu. Nicméně za moment taky to nejlepší z 80. let, třeba Soul Sister Paul McCartney nebo zpěvačka Sandra. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozadejte na Praze 4 v Chodovské ulici, tady vás přibrzdí nehoda dvou osobních automobilů na křižovatce se Spořilovskou ulicí. Další komplikace vás potom čeká na Praze 8 v ulici Náměstí na Stráži. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem, částečně blokují dopravu, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 10. června je s vámi Signál Rádio a Lucie Sinková. Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu však nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí obou miminek. Dnes o tom informuje krajská zdravotní, pod kterou nemocnice patří. Tričko předpovídající stresovou reakci, mikroskopické roboty, kteří čistí těžko dostupná místa, i experiment zkoumající imunitu připravují vědci z brněnských vysokých škol a firem pro českou misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Vyplývá to z informací na stránce Česká cesta do vesmíru, která přípravu mise podrobně sleduje a propaguje. Armádního pilota a záložního astronauta Aleše Svobodu od cesty do vesmíru dělí schválení 5 mezinárodních partnerů. Let se má uskutečnit v druhé polovině příštího roku. V severním Irsku se včera v noci rozhořely protesty proti imigraci. Bezprostředním impulzem byl brutální útok v Belfastu, kde se podle policie žadatel o azyl ze Súdánu pokusil uříznout hlavu jinému muži. Napadený utrpěl vážná zranění a zůstává ve vážném stavu. Během noci maskovaní demonstranti převraceli automobily, zapalovali domy i vozidla a blokovali silnice. Nepokojům předcházely výzvy podnikatele Elona Muska a ultrapravicového aktivisty Romyho Robinsona, kteří na sociálních sítích vyzývali lidi, aby vyšli do ulic.
0: Co se děje v regionu?
2: Mezinárodní tenisový turnaj Live Sport Prague Open podpoří také hlavní město. Klání proběhne v tenisovém areálu na Štvanici a v areálu TK Sparta Praha od 18. do 26. července. Metropole na pořádání přispěje částkou 2,5 milionu korun. Celkový rozpočet akce je téměř 40 milionů. Dodejme, že do startu turnaje bude mít center court, opravené tribuny a také nový povrch. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vyšetření, která podstoupil italský tenista Jannik Sinner po fyzickém kolapsu ve druhém kole Roland Garros, neodhalila žádné zdravotní potíže. První hráč světového žebříčku strávil na klinice v Miláně 2 dny. Teď už je doma v Monte Carlu a připravuje se na Wimbledon, kde bude obhajovat titul.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: 11:02, hezkou středu. Jestli patříte mezi ty, co pojedou letos do Chorvatska, za chvíli přidám tip, jak si užít cestu v pohodlí a bez stresu. S vámi Lukáš Frelich a Erasure teď nastartují vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Paul McCartney, teď s námi na Signál Rádiu. Chystáte se letos v létě do Chorvatska? Do oblíbené prázdninové destinace se nemusíte trmácet dlouhé hodiny autem, ale můžete si užít pohodlnou cestu vlakem. Už 26. června se rozjedou spoje Adriatic Express, které nabídnou českým cestujícím přímé vlakové spojení až k Jaderskému moři. Víc prozradí mluvčí dopravce Vajna Vanda Rajnochova.
1: Spoje Adriatic Express budou v provozu do 31. srpna a nově kromě chorvatské Rijeky zamíří také do slovinského přístavního města Koper. Souprava bude jezdit 6x týdně a nabídne noční cestování včetně lehátkového vozu. Cestující se tak dostanou z Česka k moři bez nutnosti přestupů. Do Rijeky dorazí vlak následující den v dopoledních hodinách. Do Kopru bude vyčleněn přímý vůz, který se v Lublani odpojí a bude pokračovat samostatně do cílové destinace.
0: Adriatic Express zaznamenal velký úspěch cestujících už loni. Kromě Jadranů bude možné vyrazit i na sever do Polska spojem Baltic Express nočním vlakem z Bohumína do Leby a do přímořského města Hel.

0: to worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: To nejlepší z 80. let, takhle zní dopoledne na Signále rádiu. Věděli jste, že Praha má podzemní potok? Včera o tom mluvil David Černý v pořadu Miluju Prahu. Jestli jste jeho premiéru v našem vysílání nestihli, už 166. vydání pro vás máme v archivu na našem webu. Tak se mrkněte a třeba si i vyberete jednu ze zajímavých akcí, které jsme pro vás vybrali na tento týden. Signálradio.cz.
2: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června

můžete být s námi. Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran. Jakmile zazní, na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky. Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran se Signál rádiem.

Kapela Elán teď okořenila náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy. Richard Marx, Blondie nebo Alphaville zahrají už za moment. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.

0: Přiblížilo se poledne, posloucháte Signál Radio a to znamená, že to nejlepší z 80. let budeme hrát už za moment. Připraveni jsou Cool and the Gang, Roxette nebo třeba Bonnie M. Teď zprávy a taky jdeme na silnice.
1: Signál Radio, doprava.
0: Bouralo se na Praze 6, ulice na Petřinách s křižovatkou Veleslavínská a na Větru. Tady osobní vůz narazil do čistícího vozu, můžete se nárazově zdržet, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Rádio Zprávy.
1: Hezké červnové poledne přeje Lucie Sinková, jsou tu další zprávy. Meziroční inflace v Česku v květnu zpomalila na 2,1%. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Obžalovaní v korupční kauze kolem dopravního podniku v Liberci stanou před krajským soudem na podzim. Soud v Liberci chtěl tento případ začít projednávat příští týden. Hlavní jednání nařízená na úterý až čtvrtek ale musel zrušit. Dnes o změně informovala mluvčí liberecké pobočky krajského soudu Karolína Franzová. Stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý, řekl dnes na tiskové konferenci ředitel specializované dětské nemocnice Peter Bartoň. Dívky jsou spojené pánvemi. Zítra je podle něj čeká první operace.
2: Co se týká nějaké prognózy, to vás teraz ještě nevíme informovat tím, že jsou na světě len 24 hodin, takže budou probíhat všetky diagnostické vyšetrenia, které nám určí, které aké cievné riečiště mají spoločné, které orgány jsou spoločné. Teraz vieme povedať, že majú, každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky.
0: Co se děje v regionu?
3: Radní hlavního města projednali výroční zprávu pražského dopravního podniku za loňský rok a z ní plyne, že na takzvaných kompenzacích Praha svému podniku za provoz MHD vyplatila zhruba 19,85 miliardy korun. Meziročně je tato částka vyšší o 530 milionů. Například na jízdném dopravce utržil více než 4 miliardy. Ve srovnání s předloňským rokem to je o 16,6 milionů více. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Útočník Arsenalu Bukayo Saka má stále potíže s achilovou šlachou, která ho trápí už od března. 24-letý fotbalista proto má úlevy v přípravě na mistrovství světa, do kterého Angličané vstoupí 17. června zápasem proti Chorvatsku.
0: Signál rádio počasí.
1: Dnes bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Na Signál rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál rádio.
4: 3 minuty po 12. hodině je s vámi Signál rádio. Taky máte rádi, když se můžete zapojit a ovlivnit některé věci ve veřejném prostranství? Takovou možnost budete mít na Pelhřimovsku. Víc prozradím za chvíli, nejdřív pojďme hrát. Připraveni jsou Pečo Boys, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Pohodové rytmy a Cool and the Gang na Signál Rádiu. Unikátní chodník oficiálně otevřeli včera v Pelhřimově. Abych byl úplně přesný, jedná se o kamenný přechod přes říčku Bělou. Kamenné dílce jsou hladké, pevné a zvládnete po nich přejít i na vysokých podpatcích. Na sociálních sítích se z kamenů stal velký hit a obyvatelé Pelhřimova si budou moci tuto zkratku od parkoviště hezky pojmenovat. Ve hře jsou zatím názvy jako Brod nebo Sucháč, ale třeba někdo přijde ještě s nějakým lepším nápadem. Oficiální anketa na výběr jména zatím zveřejněna nebyla, ale třeba na Facebooku už se můžete zapojit do diskuzí a projevit svoji kreativitu.

0: Kenny Loggins a hitovka, která nás pořád hodně baví. Jestli se chystáte o víkendu vyrazit autem směr Brno, nejspíš vás čekají dopravní komplikace. Podrobnosti za moment a budeme taky hrát to nejlepší z osmdesátek. Bruce Springsteen, Lighthouse Family nebo třeba Madonna na Signál Rádiu.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června.

0: Bruce Springsteen, za 5 minut 1:45 jste se Signál rádiem. Další dopravní omezení čeká o tomto víkendu šoféry, co pojedou po dálnici okolo Brna. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký den z Brna. Silničáři pokročili v rekonstrukci frekventované křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně. Základy i spodní stavby mostů jsou hotové. V oblasti stavby auta dlouhodobě projíždějí dvěma zúženými jízdními pruhy v obou směrech. V příštích dnech ale čeká řidiče ještě výraznější omezení. O víkendu 13. až 14. června bude D2 v místě křížení s D1 zúžena na jeden jízdní pruh v každém směru kvůli osazování nosníků. Na stavbě jsou podle silničářů už dokončené přeložky inženýrských sítí i demoliční práce. Ředitelství silnic a dálnic spustilo přes stavbu frekventované křižovatky obou dálnic loni na podzim. Hotová má být v listopadu roku 2027. Součástí úprav je rozšíření D1 na 6 pruhů. Z dnešního čtyřlístkového uspořádání se křižovatka změní na 2lístkovou. Bude tedy méně kolizních bodů a vzniknou přímé a polopřímé větve mezi dálnicemi. Tak držme jihomoravským silničářům palce, ať se jim dílo podaří. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Michael Jackson a Signal Radio. Za moment třeba Bon Jovi, London Beat nebo Petra Janu, prostě to nejlepší z osmdesátek. Teď už zprávy a info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1 30. kilometr. Tady je nehoda dvou nákladních vozidel a v místě se projíždí ve snížené rychlosti. Tak tady dejte nohu z plynu a opatrně.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Signál Rádio, zprávy.
2: Pěkné středeční odpoledne s datem 10. června přeje Lucie Sinková. Ministr obrany Jaromír Zuna sdělil veřejnoprávní televizi, že požaduje, aby Česká republika na příští rok zvýšila výdaje na obranu na 2% HDP, tedy na 190 miliard korun. To je o 35 miliard více než letos. Kriminalisté z Národní protidrogové centrály obvinili dva muže z toho, že ve velkém obchodovali s látkami potřebnými pro výrobu pervitinu. Prekurzory podle policie skladovali v Polsku a postupně je dováželi do Česka, kde je prodávali. Při domovních prohlídkách policisté zajistili i bezmála půl kilogramu kokainu. Obviněným, kteří jsou české národnosti, teď hrozí až 12 let vězení. Řecká pobřežní stráž za posledních 48 hodin při několika operacích jižně od Kréty nalodila na 250 migrantů, kteří se snažili z Afriky dostat do Evropy. Kréta v posledních týdnech eviduje velkou migrační vlnu. Řecká vláda tvrdí, že většina příchozích jsou ekonomičtí migranti, často z Libye.
1: Co se děje v regionu?
3: Audit, který zadal magistrát po loňské rezignaci ředitele Miroslava Bobka, je v pražské zoologické zahradě hotový. Z jeho výsledku vyplývá, že zahrada se dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců, jejich nadměrným přetěžováním a také s finančním podhodnocením. Nová ředitelka Lenka Poliaková se proto obrátila na magistrát se žádostí o řešení této situace. Mimo jiné žádá o navýšení prostředků na platy. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy. Baník se stejně jako Slovácko zachránil v první lize až baráži.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešní den je převážně zatažený s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku, tady i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Na Signál Rádio v rytmu 80.
1: Signál Rádio.
4: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Na český trh přišla novinka, která potěší milovníky vína. O co jde, prozradím za moment. Tady je Lukáš Frelich a na start House Martins.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Mičurč a Signál Rádio. Vypadá to, že si pomalu nacházíme náhradu za náš milovaný Zlatý mok. Řeč o tom byla dnes ráno.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádio?
0: Češi postupně opouštějí pivo a dávají přednost jiným nápojům. Roste například obliba vína. A protože ne každý se chce tahat s těžkými skleněnými lahvemi, přišel jeden český producent s novinkou, zjistil Jirka Svoboda.
2: V obchodech se objevilo víno v plechovce a také nízkoalkoholická verze. Výrobce tím reaguje na měnící se preference řady spotřebitelů a rostoucí poptávku po malých baleních a lehčích typech alkoholických nápojů. Vyhledávají je hlavně mladší zákazníci. Ti totiž mnohem více řeší zdraví, kvalitu spánku, energii i množství vypitého alkoholu. Malé plechovkové balení vína se tak skvěle hodí třeba na pikniky, ale také na festivaly nebo při neformálních setkáních. A ještě dodám, že plechovková vína jsou vyrobená z moravských hroznů, takže kvalita je zaručená.
0: Zítřejší ráno budeme znovu vstávat s vámi a nabídneme plno informací, které se vám budou hodit. Tak buďte na Signál Rádiu už o 6 od rána.
1: Vstávejte se Signál Rádiem.

0: Posloucháte Signál Radio, kde za chvíli budeme hudebně vzpomínat na popové rytmy a rok 1987. Čeká nás single z magnetofonové pásky, do té doby třeba Samantha Fox, Phil Collins nebo Belinda Carlisle. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi, hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Radio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Radio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Cover verze, která byla slavnější než originál. Stalo se to hlavně díky novému kabátu, který obsahoval moderní elektronické prvky a vše doplnil úžasný hlas americké zpěvačky, která v té době byla na vrcholu. To vše za pomocí maďarské filharmonie. To je hitovka, která se hodně líbila a byla oblíbená i u nás, ať už v Československu, anebo doteď v České republice. Jennifer Rush, I Come Down.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: kytarové rytmy a Queeni na Signál Rádiu. Za minutou bude 14 hodin, hezké odpoledne. Nick Kershaw, Gloria Gaynor nebo třeba Elton John. To je to nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky doprava.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v centru Prahy, ulice Mezibranská, hlásí nehodu dvou osobních vozidel. Místo je s obtížností průjezdné. Počítejte s nárazovým zdržením a šťastnou cestu.

0: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Stále hezky včera v nový den přeje Lucie Sinková. Senát se asi pokusí ve sporné novele o veřejných rozpočtech omezit snahu vlády zvyšovat výdaje státu bez odpovídající kontroly. Při jednání senátního ústavního výboru to dnes uvedl jeho předseda Tomáš Goláň, podle kterého by prosté zamítnutí bylo příliš jednoduché. Komplexní změny novely chce ve shodě s hospodářským výborem připravit ve spolupráci s experty a představit příští úterý, tedy den před středečním schvalováním novely státem. Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prosince 2023 uložil dnes obvodní soud pro Prahu 8 20-letému Ondřeji Zoulovi 5měsíční podmíněný trest. Zároveň mu stanovil 20měsíční zkušební dobu, během které bude pod dohledem probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. Mladík vinu odmítá a proti verdiktu podal odvolání k Městskému soudu v Praze. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Novinářům to dnes řekl generální ředitel a předseda představenstva ČES Daniel Beneš.
1: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město plánuje úpravu stávající vyhlášky o používání pyrotechniky. Současné nařízení dovoluje odpalování pyrotechniky 31. prosince a 1. ledna. Nově je v plánu dobu omezit pouze na 9 hodin během silvestrovských oslav. Důvodem změny je tradičně velká zátěž pro zvířata a pro lidi. Nově mají jednotlivé městské části také možnost zakázat pyrotechniku úplně. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Automobilový jezdec Roman Staněk se zvyká na závody japonského šampionátu Superformule. Snu o elitní Formuli 1 se stále nevzdal. V japonském seriálu se adaptuje na odlišný vůz i nové tratě. V rozhovoru s novináři řekl, že sleduje dál vývoj ve Formuli 1, kde v současné době vede jeho bývalý soupeř z Formule 2, Ital Andrea Kimi Antonelli.
4: Ty tratě tam jsou rozdílnější, celkově ta kultura, ti lidi a hlavně to auto je jiné, takže si na to zvykám. Mám se tam co učit v Japonsku, jak už ty tratě, tak techniku, jak s tím autem je, není to vůbec jednoduché.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešní den je převážně zatažený s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku, tady i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Na Signál Rádio v rytmu 80.
1: Signál Rádio.
5: 4 minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se do vesmíru a hrát budeme to nejlepší z 80. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Nick Kershaw, tady je Signál Rádio, krásné odpoledne. Za moment si vezme slovo kolega Lukáš Bláha, protože ten má zásadní události z hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Úvod dnes po právu náleží Ray Charlesovi. Tento skladatel a zpěvák opustil svět 10. června 2004 ve věku 73 let. Jeden z nejvlivnějších umělců všech dob, známý též pod přezdívkou Genius, byl průkopníkem soulové hudby a pozbíral celkem 17 cen Grammy, včetně té za celoživotní dílo. Mezi jeho signifikantní hity patří Georgia on my mind, kterou si americký stát už v roce 1979 přisvojil jako oficiální píseň.

Čeká nás posunku roku 1989, kdy se herec Jason Donovan stal prvním Australanem, který debutoval rovnou na vrcholu britské chart. Povedlo se mu to s coverem skladby Briana Highlanda Seal It With A Kiss. Nejednalo se o náhodný úspěch, Donovan trefil číslo 1 Spojeného království ještě třikrát.

Na závěr se vrátíme až za letopočtem 1972. V něm se 10. červnový den dvoj LPčko Exile on Main Saint kapely Rolling Stones dostalo na nejvyšší příčku mezi alby na ostrovech. Po 38 letech od vydání, tedy v roce 2010, tam legendární rockeři vyšplhali se stejnou deskou díky demastrované verzi znovu, čímž si vysloužili zápis do historie.

0: Velká klasika z osmdesátek a Alphaville. Dnes se v Praze koná největší vesmírná vzdělávací akce v historii České republiky. Pozvánku přidám za moment. Do té doby hrajeme, pardon, Roy Orbison, R.E.M. a nebo třeba UB40.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Téměř ve 3:45 je s vámi Signál Rádio. Na cestu do vesmíru nás dnes vezme Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud se zajímáte o vesmír a nebo chcete vidět naši planetu Zemi očima astronautů, tak se ještě dnes vydejte na pražské Mariánské náměstí. Právě tady totiž má své místo největší vesmírná vzdělávací akce v historii České republiky. Až do dnešní 18. hodiny máte možnost navštívit 18 metrů dlouhou mobilní raketu vybavenou nejmodernější virtuální realitou. A ta vám zprostředkuje virtuální cestu do vesmíru a také pohled na Zemi očima astronautů. Mobilní raketa disponuje hydraulickými sedadly a špičkovými brýlemi pro virtuální realitu, které vás pohltí formou 4D letu na oběžnou dráhu. Během 6-minutového virtuálního letu uvidíte naši planetu tak, jak ji vidí posádka Mezinárodní vesmírné stanice. Po zastávce v Praze tento projekt pokračuje do dalších měst Středočeského kraje. Stačí mrknout na Česká cesta do vesmíru.cz. Hezký kosmický zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Katie Dennis, za 2 minuty bude 15 hodin. Hezké odpoledne s vámi Signál Radio. Za moment Dion Vavrick, taky Peter Gabriel nebo Bananarama. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Stále 2 dopravní komplikace vás potrápí v Praze. První je v Krčské ulici, tady havarovalo osobní vozidlo, místo zůstává s opatrností průjezdné. Další komplikace stále přetrvává v Mezibranské ulici na Praze 1, tady je nehoda 2 osobních vozidel. Komunikace je s obtížností průjezdná, můžete se zdržet, tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, s 15. hodinou na Signálu přichází čas na zprávy. Vítejte. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane minimálně do roku 2029. České Budějovice jako zřizovatel Jihočeského divadla se totiž dohodli s Národním památkovým ústavem na prodloužení smlouvy o 3 roky. Točna, která má kapacitu 650 diváků, jich v loňské sezóně přilákala celkem 52 754. Letošní květen byl celosvětově druhým nejteplejším od začátku měření. Výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kde teplota mořské vody dosahovala rekordních hodnot, informuje o tom Meteorologická služba Evropské unie. Dnes před soudem v severoirském Belfastu poprvé stanul 30-letý Súdánec jménem Hady Alodit. Toho policie zadržela poté, co na ulici nožem brutálně napadl jiného muže a zřejmě se mu pokusil uříznout hlavu. Napadený muž přišel o levé oko a pravé má poraněné. Súdánec komunikoval se soudem prostřednictvím arabského tlumočníka. Když mu byla přečtena obvinění, tak nereagoval a soud jej následně poslal do vazby.
0: Co se děje v regionu?
1: Radní hlavního města projednali výroční zprávu pražského dopravního podniku za loňský rok a z ní plyne, že na takzvaných kompenzacích Praha svému podniku za provoz MHD vyplatila zhruba 19,85 miliardy korun. Meziročně je tato částka vyšší o 530 milionů. Například na jízdném dopravce utržil více než 4 miliardy. Ve srovnání s předloňským rokem to je o 16,6 milionů více.
0: Sport.
1: Mužské basketbalové kluby ERA Nymburk a Slavia Praha se spojí. 20-násobný český mistr bude hrát od nové sezóny svoje zápasy v Metropoli. A olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, které začne zítra 3 disciplíny. V Portugalsku nastoupí do kilometru i 500 na singlu a s bratrem Petrem pak do závodu double kanoí na olympijské 500.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je zataženo, teploty měříme mezi 14 a 18 stupni. V noci na čtvrtek bude také zataženo a teploty klesnou na 11 až 8 stupňů. Zítřejší den bude oblačný, odpoledne místy i s přeháňkami nebo s bouřkami. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší teploty naměříme mezi 14 a 18 na Moravě i kolem 20 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin, 2 minuty a společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start posílám Tinu Tarn. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní odpolední pohoda na Signál rádiu. Roxette slaví 40 let a na americké turné vyráží i s hostem, kterým je velká ikona. O koho se jedná, zveřejnili před pár dny na svém Facebooku. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál rádiu.
2: Kim Wilde se chystá oživit jedno ze svých zásadních alb Another Step z roku 1986. Na sítích ukázala jeho novou podobu. V té vyjde znovu na konci srpna a slibuje čerstvé verze těch největších hitů, jako třeba You Keep Me Hanging On. CC Catch pak na svém Instagramu zve fanoušky na velkou osmdesátkovou akci, která se odehraje příští březen v německém Hanovru. Jmenuje se 80s Super Show a spolu s ní na pódiu vystoupí legendy jako Alphaville, Sandra, Cutting Crew nebo Milli Vanilli. Taylor Dane sdílela úryvek z rozhovoru, ve kterém se jí ptali na největší profesní radu, kterou kdy dostala. Zpěvačka zmínila kolegyni Cyndi Lauper, která jí kdysi řekla, že nesmí při zvukových zkouškách spoléhat na to, jak hudba zní na pódiu, ale musí projít úplně celou halu, aby se ujistila, že koncert bude perfektní i pro fanoušky v poslední řadě. A s blížícím se létem Cher opět rozjíždí svůj zmrzlinový biznis. Na svých profilech propaguje gelato nazvané Cherláto, jehož pojízdná prodejna křižuje ulice Los Angeles. Taková zmrzka stváří Cher a zlatým prachem pak vyjde i na $20, v přepočtu přes 400. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál rádiu.

0: Hezké středeční odpoledne, společnost vám dělá Signál Rádio. Tohle jsou Duran Duran a po dlouhých 14 letech zamíří do Prahy.
1: Se Signálem na Duran Duran. Na Duran Duran.
0: S námi můžete vyrazit na jejich koncert do pražské O2 Areny, který se bude konat 24. června. Jediné, co pro to musíte udělat, je pořádně a velmi dobře příští týden poslouchat naše vysílání. Protože ve chvíli, kdy zazní jakákoliv hitovka právě od Duran Duran a dovoláte se do studia, rozdáme vám dvě vstupenky na jejich úžasný koncert. Pokud jste někdy v minulosti viděli jejich show, určitě mi dáte za pravdu, že to stojí za to. A přeci jenom je to velká legenda z 80. tak si troufám říct, že by i stálo za to vidět jí znovu naživo. S námi budete mít tu možnost, víc informací taky najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duran Duran od Signál Rádia. Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.
2: One ticket, please. Now I must see everybody there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Kylie Minogue za 4:45. Krásný čas. Se mnou ve studiu nachystán Áďa a Adam. Ahoj.
1: Ahoj, Luky.
0: Docela zvláštní informace padla dneska ráno v našem vysílání. Jirka Svoboda totiž zjistil, že jak ubývá zájem o pivo u nás, tak se objevují novinky ve světě vína. Já teda musím říct, že mám rád pivo a nejsem úplně vinař. Jak to máš ty?
1: Já mám také rád pivo, ale dám si i rád víno, ale musí to být, asi nemám rád úplně červený, mám spíš bílý. A když jsem byl jednou na Moravě, tak mi tam zachutnalo rulandské šedé. A od té doby, když někdy víno, tak rulandské šedé.
0: Já teda, jak jsem říkal, úplně se ve víně neorientuju. V tomhle budeš lepší. A tak se tě zeptám.
1: Já znám jenom to rulandské šedé.
0: Že tak, ale i tak se tě zeptám, co říkáš jako na to, že víno by nebylo ve skleněné lahvi, ale v plechovce?
1: No, to mě upřímně úplně nesedí, protože když už bych si dával to víno, tak to chci mít prostě s tou atmosférou, jo, aby tam přesně...
0: Byl ten korek,
1: no,
0: ten rituál.
1: Ano, ten rituál, no, jo. To není jenom o tom pití, ale i o tom přesně hezkým prostředí rituál.
0: Chápu. Takže ty a víno v plechu nejde úplně dohromady.
1: Ne, to ne, no.
0: Každopádně bude k dostání u nás.
1: Jo?
0: Jo.
1: Výborně, takže...
0: Takže nevím, jestli teďka vinaři zaplesají, anebo jim bude smutno.
1: Uvidíme.
0: Možná se vrátí k tomu pivu. Já se loučím, mějte se krásně a těším se na vás zítra v 11 dopoledne. Ahoj. Dává.

0: Pěknou středu se Signála rádiem, kde si uděláme opět pohodové odpoledne s naší úžasnou muzikou z 80. let. V příští hodině se totiž můžeme těšit například na Abu, Phila Collinse nebo Eurythmics. Teď se ještě podíváme na aktuální dopravní situaci.
1: Signál rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme na 12. kilometru na D1 ve směru do Prahy. Bouračka proběhla patrně v odbočovacím pruhu, buďte tam opatrní. Pozor si pak dejte i v Praze, kde v ulici Wilsonova proběhla srážka dvou osobáků.

0: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
2: Signál Rádio zprávy.
3: Hezké středeční odpoledne, bylo 16 hodin, na signálu pro vás máme další zprávy a začínáme je pohledem na ceny paliv. Ty zítra opět mírně klesnou. Benzín oproti dnešku zlevní o 4 haléře na 41 korun a 36 haléřů za litr. Nafta pak o 22 haléřů na maximálních 39 korun a 69 haléřů za litr. Stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý. Řekl to dnes na tiskové konferenci ředitel specializované dětské nemocnice Peter Bartoň. Dívky jsou spojené pánvemi. Zítra je čeká první operace.
4: Co se týká nějaké prognózy, to vás teraz ještě nevíme informovat tím, že jsou na světě len 24 hodin, takže budou prebiehať všetky diagnostické vyšetrenia, které nám určí, které aké cievné riečište mají spoločné, které orgány jsou spoločné. Teraz vieme povedať, že majú, každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky a tým, že sú zrastené pánvami, tak nevieme ešte presne stanoviť, aké sú orgány z brušné dutiny, ktorá svoje.
3: Doplňme, že nynější případ se podle lékařů podobá siamským dvojčatům, která se na Slovensku narodila v roce 2000 a rovněž byla spojena v pánevní části. Tato děvčátka byla později úspěšně oddělena. Naopak jiná slovenská siamská dvojčata, která se v roce 2009 lékaři v Bratislavě pokusili oddělit, zemřela. Konflikt na Blízkém východě pokračuje. Americký prezident Donald Trump zvažuje nové údery na íránské elektrárny a mosty, protože Íránu vyjednávání mírové dohody trvá příliš dlouho. Prezident to řekl stanici Fox News.
2: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město odkoupí za 332 milionů korun od Správy železnic pozemky klíčové pro stavbu drážní promenády. Ve Strašnicích se jedná o 10 pozemků a ve Vršovicích o 2. Spolu s těmito pozemky Praha získá také některé původní železniční stavby a autentické industriální prvky. Ty budou někdejší trať připomínat. Odkup pozemků už schválili radní. Na řadě jsou tak zastupitelé.
2: Sport.
3: Ve sportu máme jednu fotbalovou kauzu. Podle BBC spolumajitel fotbalového West Ham United David Sullivan má už 3 roky zakázaný kontakt se ženským a mládežnickým týmem z důvodu ochrany hráčů. Fotbalová asociace ho v roce 2023 začala vyšetřovat kvůli stížnostem na jeho chování. Nyní čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u žen, z nichž některé byly teenagerky. Miliardář vinu popírá, odstoupil nicméně z funkce ředitele a jednoho z předsedů West Hamu.
2: Signál Rádio počasí.
3: A i zprávy v 16 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je zataženo, někde i prší a teploty měříme mezi 14 a 18 stupni Celsia. V noci na čtvrtek bude také zataženo, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů. Zítřejší, tedy čtvrteční den, bude oblačný, odpoledne místy i s přehánkami nebo s bouřkami. Vítr zítra zafouká severozápadní do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 14 a 18 stupni. Na Moravě bude o něco tepleji, až kolem 20 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
5: Hladíte odpolední vysílání Signál Rádia, kde vás od mikrofonu zdraví moderátor a Adam. Než přejdeme k našim skvělým hitovkám z osmdesátek, například ke Ghostbusters, dovolte mi popřát všem kytám krásný svátek. Máme 10. června, 16 hodin a vy posloucháte Signál Rádio.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

afraid of no ghosts.

0: Je to prostě normální, trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct, jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat peletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír a zkoušeli jsme z toho dělat taky nějaký vlákna, nějakou izolaci a máme ještě jako celou řadu dalších nápadů, třeba nechat sfermentovat a dělat z toho například bioetanol. Taky jsme to zkoušeli přidávat třeba do biopivinové stanice místo kukuřice a to se taky osvědčilo.
1: Jak řekl dnes novinářům Josef Tregl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, rychle rostoucí travinu, která je schopná růst i na kontaminovaných a naživených chudých půdách, vysazuje tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z obdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím. Ozdobnice obrovská dorůstá až do výšky 4 metrů a z jednoho hektaru je možné získat desítky tun biomasy. Ve srážkovém stínu pod Krušnými horami a na místě po těžbě uhlí, ale podle odborníků tak velká nebude. Mimořádně odolná energetická plodina může pomoci s obnovou půdy narušené dolováním ve spojení s biouhlem, což je materiál vznikající například z odpadních kalů z čistírny odpadních vod. Tento materiál pomáhá zvyšovat obsah uhlíku v půdě a zároveň ho v ní dlouhodobě ukládat.

0: Police nám zněli v reproduktorech Signál Rádia, kde se zase zítra po 9. hodině vnoříme opět do víru historie a zajímavostí našeho velkoměsta. Tentokrát s Davidem Černým v rámci pořadu Miluju Prahu bude řeč o potoku Brusnice, který mimo jiné protéká i Jelením příkopem u Pražského hradu. Možná vás překvapí, že většinu toku už dnes na povrchu neuvidíme, protože jeho velká část je svedená do potrubí. Dozvíme se, jakou úlohu sehrál v historii našeho státu, kde je jeho pramen, nebo jak vznikl jeho název. I když by se na první pohled mohlo zdát, že podle brusinek pravda je úplně jiná. Nejen to se dozvíte v poutavém vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečné

0: Dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

Posloucháte Signál Radio, kde mikrofon pomalu opouští Petr Kotwald. V našem playlistu ale vidím další jedinečné hvězdy z osmdesátek. Těšit se můžeme, že nám tady budou znít například Simply Red, John Paul Young nebo Sandra.

0: hodiny Signál Rádia neúnavně tikají a za chvíli odbijou 17. hodinu, ve které si budeme hrát další osmdesátkové hity. Provázet nás budou pod večerem například Paul Young, Blondie nebo Bill Medley s Jennifer Warnes. Ještě se ale podíváme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Rádio doprava.
0: Prála si nehodu osobáku a na kladáku v ulici Průmyslová, kde by mohla bouračka částečně bránit v provozu. Projíždějte tam opatrně. Klidné cesty za volantem vám přejeme ze studia Signál Rádia, které můžete pomocí DAB+ poslouchat prakticky po celém Česku.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 17. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Pokud by se sněmovní volby konaly v těchto dnech, tak s výrazným naskokem by zvítězilo hnutí ANO. Podle průzkumu společnosti NMS pro server Novinky.cz by získalo 31,6% hlasů. Na druhém místě by se s odstupem umístilo hnutí STAN, které poprvé v průzkumech této agentury přeskočilo Občanské demokraty. Motoristé se stále pohybují okolo 5% nutných pro vstup do poslanecké sněmovny. Pražská policie doporučuje v následujících měsících použít k dopravě na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravu a nebo vyrazit na let s výrazným předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojenými dopravními omezeními už policisté opakovaně řešili dopravní komplikace a kilometry dlouhé kolony. Stavba potrvá do října příštího roku. Pokračuje člen představenstva pražského letiště Martin Kučera.
2: Ta stavba jako taková znamená samozřejmě kromě zužování i uzavírání některých větví stávající křižovatky, takže jsou tam nastavené nějaké komplikace ve smyslu objízdných tras nebo zákaz některých odbočení.
1: Tajvanská armáda ve druhém dni vojenských manévrů vystřelila cvičné rakety z amerického raketometu HIMARS do vod směrem k Číně. Důvodem bylo předvedení, jak by mohla odrazit případný čínský útok. Píše o tom agentura AP.
0: Co se děje v regionu?
1: Praha vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na podobu okolí stanice metra C Budějovická. Současná podoba jednoho z pražských center pochází ze 70. a 80. let minulého století. Soutěž je koncipovaná jako mezinárodní. Vyzváno bylo celkem 12 zahraničních týmů a 3 české. Architekti budou hledat novou urbanistickou koncepci území a stejně tak i architektonické pojetí budov a veřejných prostranství.
0: Sport.
1: Automobilový jezdec Roman Staněk si zvyká na závody japonského šampionátu Super Formule. Snu o elitní Formule 1 se stále ale nevzdal. V japonském seriálu se adaptuje na odlišný vůz i nové tratě. V rozhovoru s novináři řekl, že sleduje dál vývoj ve Formule 1, kde v současné době vede jeho bývalý soupeř z Formule 2, Ital Andrea Kimi Antonelli. Staněk k tomu řekl.
3: Na Japonsko si zatím zvykám, je to úplně něco jiného, než na co jsem byl zvyklý vlastně doteď, že jsem vyrůstal tady v Evropě jak v motokárách, tak ve Formuli 4 až do Formule 2, primárně tady na těch evropských tratích, ty tratě tam jsou o dost jinčí, celkově ta kultura, ti lidi a hlavně to auto je jiné, takže si na to zvykám, mám se tam co učit v Japonsku, jak už ty tratě, tak techniku, jak s tím autem je, není to vůbec jednoduché.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i zprávy v 17 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je zataženo, s teplotami od 14 do 18 stupňů Celsia. Zítřejší den bude oblačný a teploty naměříme mezi 14 a 18 na Moravě i kolem 20. I zítra počítejme s přeháňkami nebo s bouřkami. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Středeční podvečer trávíte na vlnách Signál Rádia. Rádi chodíte na procházky do lesa a pozorujete kolem sebe tu nádhernou přírodu. Když jste ale viděli břízu, strom, zamysleli jste se nad tím, proč má tu bílou kůru a ne tmavou jako ostatní stromy? Já náhodou ano a odpověď vás možná překvapí. Tak držte signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Společnost vám dělá signál rádio. Říkali jste si někdy, proč mají břízy bílou a ne tmavou kůru jako ostatní stromy? Možná ne, ale je to celkem zajímavé. Jejich bílý kmen totiž dobře odráží světlo a tak je prý menší pravděpodobnost přehřátí, což je velká výhoda zejména na noc, protože když během ní teploty až moc a rychle klesnou, jejich líko by nemělo popraskat. No jo, ale vyvstává tak otázka, proč tedy nemají všechny stromy světlou kůru. Za prvé proto, že břízy byly dříve spíše zejména v drsných severských oblastech s mírnějším podnebím, kde jsou jejich schopnosti patrně více zapotřebí. Dalším důvodem může být i u stromů, jako je smrk, dub nebo borovice, kamufláž. Přírodní tmavá a šedá barva umožňuje stromům lépe splynout s okolím a tak by měly být lépe chráněni. Od přírodovického okénka zpátky k naší pohodově hudbě na Signál Rádiu.

0: Sledujete na vlnách Signál Rádia, kde Paul Young nám zpříjemňoval podvečerní poslech, ale s naší úžasnou hudbou ani zdaleka nekončíme. Budu to ještě do konce této hodiny například hrát Bonnie Tyler, Matthew Wilder nebo Holly Johnson. Tak zůstaňte na ladění.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál Rádiem.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.

0: Holly Johnson nám hrál na Signál rádiu, kde přišel čas opět trochu zapátrat a naladit se na vlny našeho magnetofonového přehrávače.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Pamatujete na dobu, kdy se ty největší hity nahrávaly na pásky? Jedním z nich je i hit, který poznáte na první dobrou už od úplného začátku. Comanchero, parádní pecka z roku 1984 od italské hudební skupiny Moonray. Mimochodem název, který právě zazní hned v úvodu písně, odkazuje na život indiánů. Není tak náhodou, že používá specifické motivy, které potrhují atmosféru divokého západu. Nepochybuju o tom, že díky ní tomuhle hitu a jejímu pohodovému a chytlavému rytmu si zlepšíte prostředek pracovního týdne. Pěkný poslech.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na

0: Michael Jackson nám hrál pár minut před 18. hodinou. Čekají nás odpolední zprávy s Honzou Navrátilem a po nich nám vysílání obohatí další jedineční interpreti z 80. let. Budou nám tady hrát například Kate Bush, Queenie nebo Tight Fit.
1: Signál rádio doprava.
0: Pramá nahlášenou nehodu tramvaje s osobákem v ulici Lípová, kde si dávejte velký pozor, měl by tam být aktuálně hustý provoz. Počítejte se zdržením. Bezpečné večerní cesty vám přejeme ze studia Signál rádia.
2: Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico. Mentre la neve dietro ai vetri scende giù, ti aspetto qui.

0: Signál Radio zprávy.
1: Hezký podvečer, posloucháte Signál Radio, 18. hodina je tady, na řadu přichází zprávy. Začínáme cenami paliv, ty zítra opět mírně klesnou. Benzín oproti dnešku zlevní o 4 haléře na maximálních 41,36 haléřů za litr. Nafta pak bude levnější o 22 haléřů, maximálně za ní dáme 39,69 haléřů za litr. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Novinář to dnes řekl generální ředitel a předseda představenstva společnosti Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny za 8 miliard korun bude podle Beneše možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností. Ostrá fáze modernizace začne příští rok, hotovo má být v roce 2033. Beneš k tomu řekl.
2: Dlouho se tady nic nepostavilo, poslední přečerpávací vodní elektrárna, velká vodní elektrárna byla uvedena do provozu na Dlouhých Stráních 1996, to znamená už v tuto chvíli to je 30 let. To, co teď jsme tady dneska vybubnovali, tak je totální modernizace Orlické elektrárny, kde budou uvedeny do provozu 4 nový soustroji. Ten beton, ať už ta samotná hráz, ty betonové části zůstanou původní, je to komplexní modernizace.
1: A přidáváme také informace ze Šumavy. Sportovní areál Ski and Bike Špičák, který v zimě funguje jako lyžařské středisko a v létě jako bike park, zahájí už tuto sobotu každodenní letní sezónu.
0: Co se děje v regionu?
1: Mezinárodní tenisový turnaj Live Sport Prague Open podpoří také hlavní město. Klání proběhne v tenisovém areálu na Štvanici a v areálu TK Sparta Praha od 18. do 26. července. Metropole na pořádání přispěje částkou 2,5 milionu korun. Celkový rozpočet akce je téměř 40 milionů. Dodejme, že do startu turnaje bude mít center court, opravené tribuny a také nový povrch.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté už vědí, kdo bude pískat jejich první zápas na mistrovství světa. A ví to také náš sporták Petr Plintovič.
3: Úvodní zápas Čechů na šampionátu odpíská egyptský rozhodčí Amin Mohamed. Z Egypta budou i oba jeho asistenti. Čtvrtým sudím bude Kostaričan Calderón. Češi vstoupí do mistrovství světa v pátek ráno v mexické Guadalajáře, kde od 4 hodin našeho času vyzvou Jižní Koreu.
0: Signál Radio počasí.
1: A dnešní zpravodajství končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno s deštěm a teploty měříme kolem 15 stupňů Celsia. V noci na čtvrtek bude také zataženo, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů. Zítřejší den bude oblačný, odpoledne místy i s přehánkami nebo s bouřkami. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 14 a 18 stupni. Na Moravě i kolem 20. Takové byly zprávy na Signálu ve středu s datem 10. června. Hezký zbytek dnes naší muzikou přeje Honza Navrátil.
0: Signál Radio. Signál Radio.
4: Večerní Signál Radio vám přeje krásný poslech té nejlepší muziky z 80. let. Tu si už za pár minut doplníme zajímavými výročími na dnešní den s kolegou Jirkou Svobodou. 10. června to je datum, které jistě skrývá mnoho pozoruhodných událostí. Tak zůstaňte na ladění na Signál Radio, kde vás bude i nadále provázet moderátor Áďa Adam.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: 18 hodin, 15 minut, to je ideální čas, aby nám kolega Jirka Svoboda pověděl výročí na dnešní den.
1: Jste se Signál rádiem, je 10. června, což byl v roce 1909 den, kdy první loď vyslala nově zavedený nouzový signál SOS. Už roztáčím kolo našeho stroje času a vydáme se společně do minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 2005 král Karel IV. Stal největším Čechem. S tímto výsledkem v České televizi skončila anketa, v níž lidé hledali největší osobnosti naší historie. V roce 1943 bylo vynalezeno kuličkové pero, neboli propiska. Bylo vytvořeno na základě zakázky britského královského letectva, které potřebovalo pro své zaměstnance pero na psaní i pod vysokým atmosférickým tlakem. V roce 1942 nacisté vypálili a srovnali se zemí Lidice. 192 mužů bylo zastřeleno, 196 žen bylo odvedeno do koncentračních táborů. Většina dětí byla usmrcena později anebo dána na převýchovu do německých rodin. V roce 1934 jsme na mistrovství světa ve fotbale získali druhé místo. Zlato nám uniklo velmi těsně. V prodloužení nad námi vyhrála Itálie 2-1. Hodně se tehdy psalo, že jim vydatně pomohl rozhodčí. A v tento den v roce 1348 začal Matyáš z Arasu na příkaz Karla IV. Stavět hrad Karlštejn. Byl položen základní kámen.

0: Na Signál Rádiu jsme si hráli Kate Bush, ale znít nám tady budou ještě například Cyndi Lauper, Whitney Houston nebo Elton John, ta nejlepší hudba z 80. let. K tomu už nám za pár minut kolega Luboš Dvořák poví o vzpomínkové jízdě historických automobilů. Tak buďte i nadále s námi.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Mikrofon, pomalu, signál rádia, kde rekordní jízdu autoveteránů sleduje kolega Luboš Dvořák.
1: Právě dnes startuje další ročník vzpomínkové jízdy historických automobilů Tisíc mil československých. Akci pořádá Spolek přátel Tisíc mil s Veterán Car klubem Praha, Veterán klubem Bratislava, Autoklubem České republiky a Národním technickým muzeem. Soutěž obnovuje tradici závodu Tisíc mil československých, který byl pod záštitou prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka pořádán v letech 1933, 34 a 35. Šlo o rychlostní závod cestovních automobilů na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha, Kolín, Německý Brod, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav, Bratislava. Letošní ostrý start bude ve čtvrtek v pražské Opletolově ulici už v 6 ráno. V Kolíně by první vozy měly být v 7:30, na Masarykově okruhu v Brně napoledne a na bratislavském Divíně se začnou řadit v 16:30. V pátek mají program na Slovensku a zpět přes Čáslav a Český Brod se do Prahy budou vracet v sobotu po 17. hodině. Cíl je Národní technické muzeum. Příjemnou podívanou přeje Luboš Dvořák.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Signál Rádio.
3: Máme 2 minuty po odbytí 19. hodiny na Signál Rádio, kde ještě zítra a v pátek v ranním vysílání můžete vyhrát lístky na Historical Air Show. Za pár minut si k tomu povíme podrobnosti a nebude chybět ani další báječná muzika z 80., kterou vás bude i nadále provázet moderátor Adam.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádio je tu od toho, aby vám dělalo radost, a to nejen s pomocí naší úžasné hudby z osmdesátek.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Vykouzlit úsměv na tváři by vám také mohly rodinné vstupenky v hodnotě 1500 korun pro dva dospělé a dvě děti na Historical Air Show 13. června v Mladé Boleslavi. Přesně o ty soutěžíme ještě zítra a v pátek v našem ranním vysílání. Takže jestli vás lákají nejrůznější letouny, jejich dynamické ukázky a precizní pilotáž, neměli byste si nechat tuhle hru v žádném případě ujít. Pro výhru stačí ráno dobře poslouchat, včas se dovolat do studia na linku 910 269 910 a odpovědět správně na jednoduchou soutěžní otázku. A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi čeká skutečný letecký zážitek. Více informací na www.signalradio.cz. Držíme palce.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Muzika z dob minulých nám zpříjemňovala večer na Signal Rádiu. Pěkný den skvělé hudby nám tu zajistí další jedinečné hvězdy, jako například Rod Stewart, Talking Heads nebo Pet Shop Boys. Tohle je Signal Rádio.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další

0: Koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran se Signál Rádiem.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásný.

Talking Heads jste ladili na Signál Rádio. Chtěli byste vyrazit na dovolenou do zahraničí, ale nemáte s kým? Žádný problém. Vyrazit o samotě k moři nebo jinam na hezké místo není dnes už nic výjimečného ani překvapivého. Trend si oblíbili jak mladí, tak i zkušenější generace. A to nemluvíme o běžných solo výletech do přírody s batohem za dobrodružstvím, ale opravdu i o destinacích a hotelech, kde ještě před několika lety by na to koukali asi s vyvalenýma očima. Dnes už tomu tak není a vy si můžete vychutnat krásnou solo dovolenou. Ještě než odjedete, nezapomeňte si zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store naší mobilní apku, se kterou můžete poslouchat Signál Rádio kdekoliv na světě.

0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio vám přeje krásný večer těch nejlepších hitů z 80. let. Máme krátce po odbytí 20. hodiny a od mikrofonu se vám i nadále hlásí moderátor Adam. Nebudu tady ale sám, už za pár minut bude i kolega Lukáš Bláha, který nám poví zajímavosti o hitovkách v rámci Signálu hudební minulosti. Tak držte signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Mikrofon Signál Rádia opuští Billy Joel, aby se ho uchopil náš kolega Lukáš Bláha se Signály hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Úvod dnes po právu náleží Ray Charlesovi. Tento skladatel a zpěvák opustil svět 10. června 2004 ve věku 73 let. Jeden z nejvlivnějších umělců všech dob, známý též pod přezdívkou Genius, byl průkopníkem soulové hudby a pozbíral celkem 17 cen Grammy, včetně té za celoživotní dílo. Mezi jeho signifikantní hity patří Georgia on my mind, kterou si americký stát už v roce 1979 přisvojil jako oficiální píseň.

Čeká nás posun ku roku 1989, kdy se herec Jason Donovan stal prvním Australanem, který debutoval rovnou na vrcholu britské chart. Povedlo se mu to s coverem skladby Briana Highlanda Seal It With A Kiss. Nejednalo se o náhodný úspěch. Donovan trefil číslo 1 Spojeného království ještě třikrát.

Na závěr se vrátíme až za letopočtem 1972. V něm se 10. červnový den dvoj LPčko Exile on Main Saint kapely Rolling Stones dostalo na nejvyšší příčku mezi alby na ostrovech. Po 38 letech od vydání, tedy v roce 2010, tam legendární rockeři vyšplhali se stejnou deskou díky demonstrované verzi znovu, čímž si vysloužili zápis do historie.

0: Posloucháte Signál Rádio ve středu 10. června, která byla převážně zatažená a na některých místech i byla s občasným deštěm. Nepromokavé bundy a deštníky budeme nejspíš potřebovat i zítra, kdy nás čekají zejména odpoledne přehánky. Rtuť v teploměru by se měla pohybovat na nejvýše okolo 16 až 20 stupni. Signál Rádio vám přeje pohodový týden.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show.
2: Historical Air Show.
1: A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: Poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical.airshow.com.
3: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Michael Jackson nám hrál na Signál Rádio a jelikož se blížíme pomalu k 9. hodině večerní, tak to znamená, že už budou opouštět místní krásné modrožluté studio a přenechám místo ve vysílání kolegovi Martinu Hovorkovi. Těšit se můžete na signály světových hitparád 80. let už od 21. hodiny. Ada Adam se s vámi loučí a těším se na vás zase v neděli. Tak ahoj!

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Dobrý večer, posloucháte rádio, které je plné osmdesátek. Hrajeme si písničky z 80. let, a to od rána až do večera tady u nás na Signál rádiu. Teď to bude krapet o hitparádách, o těch největších hitech z konkrétního roku. A dneska máme namířeno do roku 1988, což je mimochodem rok, kdy na pražském výstavišti v tehdy nemyslitelné době vystoupila v Praze skupina Depeche Mode. Taky dostal Oscara za nejlepší herecký výkon Dustin Hoffman. Bylo to za roli ve filmu Rain Man. No a narodila se taková hudební esa jako třeba Adele, Rihanna nebo Emma Smetana. Tak přátelé, to jen tak namátkou rok 1988, abychom věděli, kde se nacházíme. No a já mám pro vás 10 největších hitů tak, jak se umístili v německém singlovém žebříčku. Kolik je to let? Schválně, rychle to propočítejme. 8:30. Takže přátelé, jaké songy se hrály na týden přesně před 8:30 lety? Dozvíte se tady u nás.
0: Signál rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: Tady u nás na Signál rádiu. Teď právě Fancy, což je diskotéková klasika z druhé poloviny 80. let. Mimochodem vlastním jménem Manfred Alois Segít byl Fancy a hodně věcí si dělal sám, což u popu nebylo úplně běžné v tu dobu. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezký poslech, teď už Flames of Love.

Na Signál rádiu diskotéková legenda 80. let, tak to byl Fancy, milí posluchači, a jeho Flames of Love. Dokonce měl tu možnost spolupracovat s Michaelem Jacksonem, ale vlastně úplně náhodou se to celé stalo, protože ten Fancy skládal muziku pro dvojici slavných kouzelníků a oni měli vystoupení v Las Vegas, na které se přišel podívat i Michael Jackson, protože on kouzelnická představení miloval. A když shlédl ta představení Michael, tak řekl, že by bylo skvělý, kdyby mohl do těch show kouzelnických nahrát, natočit nějakou písničku. Tak protože Fancy to hudebně zajišťoval, celé to kouzelnické představení, tak samozřejmě měl tu možnost, měl tu čest s Michaelem Jacksonem tu píseň pro ty kouzelníky natočit. A myslím si, že tohle je přesně to, na co bude Fancy vzpomínat až do smrti. Tady jsou signály světových hitparád a další písnička, která bodovala v německém singlovém žebříčku před 38 lety. S-Express.

0: Klubová scéna chtěla se posunout a chtěla znít jako v Americe. Britský producent Mark Moore se totiž byl podívat v New Yorku, objel místní kluby a řekl, tyjo, to je ten zvuk, který bychom měli přenést sem do Velké Británie. A tak se mu to de facto podařilo tady s tou písničkou S-Express. A je to vrchol taneční klubové scény roku 1988, tady ta písnička. V 88. roce se tancovalo i na muziku od Madony, dokonce Madonna vydávala v tomto roce své první remixové album a na něj zařadila vlastně taky jednu novinku a to byla písnička Spotlight, vlastně jediný single Madony v 88. roce. Tak si ho pojďme připomenout, já vím, je to méně známá písnička, ale o to víc si myslím, že vám udělá radost. Tady jsou signály světový hitparád a posloucháme muziku, která letos slaví 38 let.
1: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Když Madonna bodovala s písničkou Holiday, všem se to líbilo a tak tehdy nahrávací společnost přišla s nápadem, že by Madonna měla udělat něco podobného jako Holiday a tak se podařilo vyprodukovat tady tu skladbu Spotlight. No jo, jenomže dvakrát do stejné řeky nestoupíš, takže se asi ani nedalo očekávat, že by úspěch písně Spotlight byl tak úspěšný jako Holiday. Dokonce ve Spojených státech se rozhodli tuto skladbu nevydat jako single, ale třeba v takovém Japonsku, tam tady ta písnička vyšla na singlu a Japoncům se to šíleně líbilo. Takže když Madonna koncertovala v Japonsku, tak na koncerty záměrně zařazovala tuto skladbu, kterou nikde jinde nehrála. Tak přátelé, to byla taková vzpomínka na písničku z 88. roku, jediný single Madony této doby. A my se zpátky vracíme do německého singlového žebříčku. I když teď budeme zpívat francouzsky. Tady je Franz Gall a píseň Ella Ella. Pojďme si vychutnat další krásnou věc z 80. let.
1: Signál Radio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

Jedna z největších francouzských popových hvězd 70. a 80. let. France Gall, která se do širého povědomí dostala díky Eurovizi v roce 1965, kterou tehdy vyhrála. No a pak už se jenom vezla. A dokonce v tom 88. roce, ve kterém jsme dnes, nahrála písničku Ella Ella, což byla vlastně taková podsta Ella Fitzgerald. Tak, přátelé, to máme za sebou 8. nejúspěšnější písničku německého singlového žebříčku na týden přesně před 38 lety. Vidíte, jaký to je paradox, hrajeme si písničky z německého singlového žebříčku a zpívali nám tady francouzsky. Ale je to jenom důkaz toho, že ta písnička Ella Ella, ta fungovala napříč celým evropským kontinentem, takže ne pouze v domácí Francii, ale i v těch dalších státech. Tak, přátelé, teďka ale rizí Německo. Čeká nás totiž solový projekt Dietra Bohlena. Oni, když se chlapci v Model Talking spolu rozešli, rozpustili tu kapelu, tak Dieter Bohlen nechtěl sedět doma a tak dal dohromady Blue System a vznikla písnička My Bed Is Too Big.

Na Signál rádiu Dieter Bohlen. Já se směju, protože všechny jeho písničky zní tak jako dost podobně. Nechci říkat stejně, ale podobně. Je to takzvaný klasický, typický bohlenovský trik, kdy recykloval různé melodie, podobné motivy napříč jeho písničkami. Proto jsou všechny na jedno brdo. A dá se říct, že i tady Blue System, což byl jeho solový projekt, zní tak jako dost podobně jako Model Talking. Ale prostě, když vás baví muzika, chcete sypat co kvartál jeden single, asi ani jinak to dělat nelze. Byl takový předchůdce AI, no to znělo všechno podobně, ale vlastně se to lidem líbilo. To jako není tak, že bychom ho tady chtěli nějakým způsobem schazovat, protože hitparádové úspěchy to mělo a lidi na to mohli tančit a byli spokojení, že slyší tyto chytlavé melodie. Tak přátelé, My Bed Is Too Big, to bylo místo 7. v rámci německého singlového žebříčku na začátku června roku 1988 a teď dáme nějakou pěknou štramandu. Co byste řekli na Kylie Minogue, která dokonce prozradila, že její první písničky byly šity horkou jehlou, vznikaly hodně rychle a tohle ta je jedna z nich. Got to be certain, písnička, na kterou se úplně zapomnělo, ale je moc hezká. Kylie Minogue na Signál.

0: Byla Kylie Minogue hvězdou australského televizního seriálu Sousedé. No a tehdy samozřejmě hudební vydavatelství tlačilo na to, aby když je Kylie Minogue v televizi každý týden v novém dílu oblíbeného seriálu, že by měla mít i spoustu písniček. Takže narychlo dávali dohromady skladby pro Kylie Minogue. Ona rychle to natáčela a rychle to šupali ven. Každopádně z té doby se dochovaly pouze dvě zásadní písně, a to byla I Should Be So Lucky a taky Locomotion. To všechno ostatní byly moc hezký písničky, včetně té, kterou se slyšeli, ale už se na ně bohužel za ta léta zapomnělo. No, je to 38 let. Hrajeme si písničky, které bodovaly v parádách před 38 lety v červnu roku 1988. Mám tu dnes pro vás německý singlový žebříček a za malý moment pokračujeme se skupinou Milli Vanilli. Bude páté místo, Girl You Know It's True. No a taky vám chci slíbit jednu věc, že za malý moment vám pustím, jak zní Madonna v roce 2026. Má novou písničku a vy, jakožto milovníci hudby 80. let, byste o tuto novou věc neměli přijít. Buďte s námi, dobrý večer.
1: Signály světových hitparád 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: A jsou tady frajírci Milli Vanilli. Všichni si teď mysleli, že umí skvěle zpívat, dokonce jim za to dali cenu Grammy a oni pak vystupovali a z ničeho nic na tom velkém ceremoniálu se jim zasekl playback. Tam stáli s těma mikrofonama, koukali, ticho, lidi koukali na ně, Ježíš, to musel být tak trapný. No tak jim potom tu cenu Grammy vzali, protože zjistili, že to vůbec nespívali nikdy oni.

Tady je Signál Radio a hrajeme si to nejlepší z německého singlového žebříčku, tak jak tato hitparáda vypadala přesně před 38 lety. Na pátém místě tehdy Girl You Know It's True, skladba od Milli Vanilli. Mimochodem, ti zpěváci pro Milli Vanilli, ti byli vybráni zejména podle vzhledu, ne hlasu. A to doslova, protože ono jim to zpívání moc nešlo, dokonce jim, když prasknul ten podvod s tím playbackem, byla odebrána cena Grammy, což vlastně bylo úplně první odebrání této ceny v historii. To se do té doby vůbec nedělo. A pak tady s tím průšujem u Milli Vanilli museli samozřejmě zakročit a bylo po ceně. Ten jeden z těch dvou Milli Vanilli, Rob Pilatus se jmenoval, tak po tomto skandálu to hodně těžce nesl. Bojoval s depresemi, dokonce byl závislý na alkoholu, snažil se to přepít. Ale vemte si, že ještě, že tenkrát nebyly sociální sítě, protože ten by dostal bídu. Ty by ho ubičovali, ty fanoušci. Ještě, že nebyly socky, jak se říká, že tenkrát samozřejmě tak maximálně si mohl přečíst nějaký článek o sobě v časopisu, ale nic víc, nic míň. Možná na ně někdo vypláznul na ulici jazyk, ale teďka, to by dostal sekec. Co? Tenkrát. Tenkrát stačilo zavřít oči a ani nevěděl, co si o něm myslí fanoušci. Tak, Belinda Carlisle, písnička Circle in the Sand, i tahle skladba se líbila a budovala v parádách v 88. roce. Tak ať se vám to líbí a hezky poslouchá.

Ladíte Signál Rádio a poté, co Belinda Carlisle opustila skupinu The Go-Go's, tak se posunula k takovému jemnějšímu, velmi melodickému popu a tady ta písnička, to je jeden z těch nejlepších příkladů. Každopádně já úplně vybavuju ten videoklip, který se natáčel na pobřeží Kalifornie, ale ta destinace spíše působí více exoticky, jako taková exotická dovolená. I když i to pobřeží Kalifornie zní hodně exoticky, to si pojďme říct. Tak, Signály světových hitparád dnes písničky z roku 1988, německý singlový žebříček. Hráli jsme si tu už dneska Madonu. Já jsem říkal, že ta písnička Spotlight, která zazněla, že to byl jediný single Madony v 88. roce. A já jsem si říkal, když už tady byla řeč o Madoně, že bychom si mohli pustit, jak zní její nová věc. Madonna totiž v červenci, to znamená už za měsíc, vydá novou desku Confessions on a Dance Floor číslo 2. A už vydala i pilotní single ku ochutnávku, jmenuje se I Feel So Free. Jako my, co máme rádi Madonu z 80. potažmo Madonu z 90. tak jsme takový odtažití vůči této písni, ale je dobrý vědět, jak Madonna zní v roce 2026. Honestly, 67 let je Madoně. A takovouhle muziku dělá. Pořád je to nadčasové.

dokonce si představte, že ve všech koutech světa se tady ta písnička vydrápala v hitparádách na první místo. Takže i po tolika letech na hudební scéně je Madonna stále první, vydáli novou píseň. Tak a počkej, ještě jako pro zajímavost, Madonna teďka vylezla ven s další písničkou. Z té chystané desky vyšla ještě jedna písnička. Je to jakoby duet se zpěvačkou Sabrinou Carpenter, Madonna a Sabrina Carpenter. A tady ta další věc z té nové desky Madony zní takhle. Zavolejte vnoučata k rádiu. Zavolejte děti a vnoučata, jim se to bude líbit. My starší, jako trošku máme otevřený ústa teďka.

0: Nová Madonna, takhle bude znít celá její deska, která vychází už za měsíc. Bring Your Love je aktuální píseň od Madony, ve které se spojila se Sabrinou Carpenter a my jsme si alespoň tak mohli udělat obrázek o tom, jak Madonna zní v roce 2026. Tak a zpátky do osmdesátek, dáme Madonu ještě jednou, trošku si spravíme chuť, protože třeba na některé to bylo too much, až moc, jak se říká, tak já vám teďka dám takovou návnadu, lákačku na příští díl signálu Světových hitparád. Když si budeme hrát muziku z roku 1989, čeká nás americký singlový žebříček z 89. a v něm se umístila píseň, skladba Like a Prayer. Takže taková ochutnávka, dáme Madonu tak, jak ji máme nejraději, a to s klasikou let 80. Právě teď na Signál rádiu. Užijte si to!
1: Signál rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Tady ta písnička způsobila, že se o Madoně dokonce mluvilo i ve Vatikánu. Proč? Tak to vám prozradím hned za týden v dalším díle Signálu světových hitparád, kde si budeme hrát písničky, které budovaly v americkém singlovém žebříčku v roce 1989. Dneska, rok 1988, zbývá odehrát vrchol celé hitparády, tedy třetí, druhé a první místo. Buďte s námi!
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Signály světových hitparád vysíláme na Signál rádiu vždycky v sobotu po 18. hodině. Repríza je pak ve středu od 21. hodiny. Ať už posloucháte tehdy nebo tehdy, tak přejeme příjemný poslech. Tady je Eddie Grant.

zní to jako veselá letní melodie, ale ve skutečnosti se jedná o chytrou politickou skladbu. Ta Joanna, give me hope, Joanna, to není žádná holka, dívka, ale je to metafora pro Johannesburg a to byl takový symbol režimu apartheidu v Jižní Africe. Tam díky této skladbě skritizovali ten politický režim, ale mnozí samozřejmě, kteří nebyli touto problematikou nějakým způsobem zahlceni, tak si ani neuvědomovali, jaký význam má tato skladba. Prostě si tak jako přímě zpívali a měli pocit, že jde o veselou letní písničku. Jak říkám, chytrá politická skladba to byla od Eddieho Granta. Dobrý tah. Každopádně, milí posluchači Signál Rádia, my se v tento okamžik přesouváme na druhé místo. Hrajeme si písničky z německého singlového žebříčku tak, jak tato hitparáda vypadala v červnu roku 1988. A před 38 lety na stříbrném druhém místě se objevila Diana. A to už je skutečně tady žena. Tady se opravdu zpívá o konkrétní ženě, o Dianě. Dirty Diana a Michael Jackson. Tady je Signál Radio, pěkný poslech.

0: Jsme v roce 1988, kdy největším hitem Michaela Jacksona byl Smooth Criminal. I když i tato píseň bodovala v parádách, Dirty Diana, druhá nejúspěšnější skladba v německém singlovém žebříčku v červnu 88. roku. Mimochodem, už jste viděli film Michael, už jste byli v kině. Líbilo? Mně moc. Tak bude prý dvojka, protože ta parta lidí, která natočila jedničku, nebo ten film Michael, tak už má připravené pokračování, už se to všechno ladí a natáčení by mělo odstartovat toho druhého dílu letos v prosinci. No tak budeme držet palce, aby to natočili rychle a aby jsme se dvojky dočkali, když dvojka, tak do dvou let. Přejme si to.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Jinak údajně mají prý tolik materiálu, že by to vydalo klidně i na 3 díly. Jo, měl prostě bohatý život Michael Jackson. My jsme dneska v roce 1988, hrajeme si písničky z tohoto roku, procházíme si hitparádový žebříček. Mimochodem, víte, co bylo zajímavé, co se nosilo v 88. Třeba si pamatujete i vy, jak jste měli vycpávky kolem ramen, ve svetrech, v blůzách i v kabátech. Co bylo hodně in, to byly takzvané plísňáky, plesnivé džíny a nesměla chybět ani značková trička, protože přece jenom už jsme se blížili k tomu 90. roku, byť nikdo netušil, co se odehraje o rok dál v 89. tak ale už přeci jenom to rozvolnění bylo znát. Takže 88. rok jsme v době těsně před prázdninami. No a já bych tady měl pro vás vrchol německého singlového žebříčku před 38 lety. A nás právě teď čeká jedna z prvních afrických písniček, která prorazila na globální světový trh a stala se i součástí evropských žebříčků. Morikante a písnička Jek Jek. Nejúspěšnější písnička v Německu před 38 lety na týden přesně. Tak už byly prázdniny, léto ve vzduchu a takováhle muzika, ta se úplně nabízela. Já jsem Martin Hovorka, jsem rád, že posloucháte Signál Radio. Za týden se opět slyšíme a budu se moc, moc těšit. Hezký večer, užívejte poslech Signál Radia.

0: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
1: se Signál Rádiem.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádiu. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.